0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Vysočina.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic. Je to všechno.

0: Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete pomníky, jejich důstojné rekonstrukce nebo i zakázkovou výrobu hrobů, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám.
1: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
4: Teď to nejde.
3: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
4: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
3: Víš co? Já si to zařídím sama.
5: Doležal, firma Dolmon, dobrý den, jak vám mohu pomoci?
3: Potřebuji rekonstrukci bytu.
4: Komu zase voláš?
3: Do Dolmonu, ty nám dají ten byt dokupy.
5: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně, voláte Dolmon, dolmon.cz.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
8: Tisku levně.cz.
3: Náplně hned.

0: Hit Radio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M a L Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M a L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi v prvním pololetí vsadili v hazardních hrách téměř 575 miliard korun. Meziročně se objem sázek zvýšil o více než 12% a rostl ve všech hlavních typech hazardu. Na výhrách se hráčům vrátilo téměř 540 miliard korun. Provozovatelé hazardních her potom odvedli na daních 11,5 miliardy korun. Spojené státy hlásí první dvě letošní úmrtí na spalničky. Nákaza se zemí šíří nebývalým tempem. Letos už úřady zaznamenaly téměř 2800 případů. Obě oběti z Pensylvánie nebyly očkované. Počet případů spalniček je v USA nejvyšší za posledních 35 let. České volejbalistky si na mistrovství Evropy zajistili postup do osmifinále. V Brně porazili Ukrajinu 3-1 a ve skupině si připsali třetí tříbodové vítězství. Nejlepší českou hráčkou byla z 21 body Monika Brancuská. Česko už nemůže skončit mimo postupovou čtveřici. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: V jaderné elektrárně Dukovany na Třebícku začala tradiční letní univerzita. Nastoupilo do ní 35 studentů technických vysokých škol z celého Česka. Přicházejí v době, kdy energetici mimo jiné připravují provoz bloků tuzemských jaderných elektráren až na 80 let. Právě dnešní studenti tak mohou být součástí projektů, které budou určovat podobu české energetiky po většinu tohoto století. Také dnes bude na Vysočině panovat spíše velká oblačnost, stále s možností přeháněk nebo deště. Panovat budou hlavně ráno na severu kraje, postupně ale budou mračna ubývat a teploty se zastaví na 24.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
9: Snídaně šampionů. Je středa, minuta po šesté, my vám přejeme krásné ráno, s vámi Michal Knejp, David Jošt.
10: Ahoj, letí to neskutečně, už je středa.
9: Letí to strašně, akorát my se tady, Davide, tak trošku rozpadáme. Já jsem si v pondělí stěžoval, že mám rýmu, to se mi pořád drží.
10: Jak si na tom?
9: Já přijdu, pořád stejný, já přijdu sem a David mi říká, já říkám Davidovi, jak je, a David, mě bolí oko a škrábe mě v krku, no. Takže myslíš, že to dáme do toho pátka, nebo?
10: No, snad to nějak doklepem, no.
9: No tak budeme rádi, když nás tam podpoříte vy, kdo jste se nás pustili k tělu. Krásné ráno všem, no a hity nachystaný Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, to všechno pro vás teď.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Gracie Abrams, 9 minut po 6, tohle je středeční Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů, hezké ráno. Začneme vzpomínkou na jednu z nejvýznamnějších zpěvaček v historii, Dolly Parton. Pokud jste náhodou ještě nešli od včerejška okolo internetu, tak tahle osobnost vyrazila včera na cestu do hudebního nebe.
1: Je to tak, je to jedna z největších zpěvaček country hudby v historii.
0: My jsme tady o ní našli samozřejmě nějaké zajímavosti, které by vás mohly bavit, tak třeba, že zpívat začala už v dětství v kostele a v lokálních rádiích, taky, že napsala a naspívala stovky skladeb Island in the Stream, Coat of Many Colors, I Will Always Love You, kterou mimochodem později celosvětově proslavila Whitney Houston, prodala přes 100 milionů desek a získala 11 cen Grammy.
1: Mě zaujala informace o tom, že vyrůstala v chudých poměrech a že byla ze 12 dětí.
0: 12 dětí. No tak, pojďme si ji připomenout, pokud náhodou nevíte, o koho jde, tak jeden z jejich nejznámějších hitů, Jolene. Tak zdravíme tam nahoru a děkujeme za všechny písničky. Dolly Parton na Hit Radio, 6 hodin a 10 minut, hezké ráno.

0: Kdo i tošky, tohle jsou Måneskin na Hit Radio v 6 hodin 20 minut, hezké ráno. Máme prý zapomenout na třetí kafe z benzínky nebo otevřený okno do kořán, protože vědci tvrdí, že nejlepší záchranou před mikrospánkem je obyčejná žvíkačka.
1: Ale
0: podle výzkumu monotónní pohyb čelisti stimuluje nervovou soustavu a drží mozek víc fresh než energetický nápoje. Žvíkání zapojuje trojklaný nerv, což zvyšuje přísun kyslíku do hlavy.
1: Aha, takže v tom nehraje roli intenzita žvíkačky nebo chuť.
0: To tady nepíšou, možná, ale taky, tak protože víme, že když si dáš žvíkačku, třikrát žvíkneš a je to bez chuti, tak... Ale hlavně, myslím si, že je super, že žvíky jsou o dost levnější, teda než nějaký energeťáky, takže vlastně povinná výbava v autech žvíkačky. Pak vidím, jak tě zastaví ta policejní hlídka a ptá se tě, pane řidiče, předložte povinnou výbavu k vozidlu. A já teďka, když o tom přemýšlím, tak nevím, jestli bych to dal jako dokupy.
1: Tak já určitě nemyslím si, že tam je lékárnička.
0: No, ty žvíkačky teda, to jsme si řekli. Nějaký žárovky, když dneska si toho moc nevyměníš na těch nových autech.
1: To ne, no.
0: Trouhelník. tak si říkám, ty papíry máme odevzat kde? To se možná neměli pouštět tady do toho tématu, Davide.
1: Představ si, že tě kontroluje ten policajt a říká, jo, žvíkačky máte, dal byste mi jednu?
0: Ale hlavně my jsme zapomněli na nejdůležitější věc, která je povinnou výbavou,
1: no,
0: a to je Hit Radio, samozřejmě. Nelly Furtado, Rea Garvey, za malou chvíli, no a pro vás, kdo nás hledíte v autě, tak neusněte, my vám přihodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to jezdí.
2: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Mannhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Mannhuml. Více na mann.hummel.cz.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
9: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
8: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
12: Hele, nezaseko ses?
13: Ne.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
15: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny hlásíte bouračku. Na D1 na 130. kilometru směrem na Brno blokuje levý jízdní pruh, nehoda osobního auta s dodávkou, kolona má 5 kilometrů.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: Tohle jsou hity Nelly Furtado, Aria Garvey, Hit Radio, 6 hodin 30 minut, krásné středeční ráno, s vámi Michal a David. A David má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Britský řetězec Mark & Spencer rozšiřuje spolupráci se Zalandem. Německá firma mu nově zajišťuje internetové objednávky ve 22 evropských zemích. Firma si o toho slibuje rychlejší doručování a vrácení zboží i snížení nákladů na logistiku. Ve věku 80 let zemřela legenda country hudby Dolly Parton. Autorka hitů jako Jolene nebo I Will Always Love You patřila k nejslavnějším americkým zpěvačkám historie. Na její počest budou v USA vlajky spouštět na půl žerdi. Taxíky bez řidičů míří poprvé do Evropské unie. Waymo začne v Mnichově testovat své autonomní vozy a komerční provoz chce spustit do konce roku 2027. Německo se tak stane jeho prvním trhem v EU.
0: Já si myslím, že to je super nápad, Dave. Konec poslouchání životních mouder od cizího borce ve dvě ráno.
2: No.
0: A mě by zajímalo, jestli patříte vy k lidem, co si v taxíku rádi pokecají, anebo celou cestu koukáte do telefonu a doufáte, že se vás řidič ještě cizím jazykem na nic nezeptá.
2: Bečko je správně.
0: Bečko je správně. Ono, jak bývá to, nemluvte za jízdy s řidičem v autobusech, tak možná by nebylo špatný se dát na čelo třeba nemluvte za jízdy s
2: cestujícím.
0: Cestujícím, ano.
2: Než tomu robotu, ať přepne rádio na Hit Radio, že to asi nepůjde.
0: Tak on tě asi bude poslouchat.
2: Jo.
0: Asi jo.
2: Tak jo, tak snad jo.
0: No tak snad jo. No tak snad třeba i Lunetici by si tam zahráli. Ať je hudba tvůj lék, to je srdcovka, kterou jsme pro vás vybrali my dva. No a připomínáme, že srdcovky vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. Je jich 5 a jednu jako klasicky vybíráte vy, tak si něco po 12. přejte. Teď Lunetice na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou Linkyni, tohle Hit Radio, 8 minut po půl sedmé, přejeme fantastické středeční ráno. Davide, ty se budeš v sobotu ženit, my jsme se tady o tom už bavili, budeš vlastně první tady ze studia ve svazku manželském, jak se na to těšíš, člověče?
1: No tak těším, ale samozřejmě nějaká mírná nervozita tam je.
0: Já tady mám nějaký tipy, jak zjistit, jestli manželství vydrží. Vědci dali dohromady pár tvrzení, že to krachne, jo, takže...
1: Nevím, jestli jsme si radši neměli tady ten stůl připravit dopředu, aby jsme tady ještě něco nezjistili.
0: Tak zkusíme, jo. Tak... Větší pravděpodobnost, když jsme se dali dohromady před třicítkou, máme dvě dcery, naše děti jsou hyperaktivní a na dětských fotkách se mračíme, tak to vypadá, že jsme rozvodem ohrožení víc než jiní, takže vy nemáte děti, dali jste se dohromady ale před třicítkou, ano. A ten zbytek, tak asi smějete se na fotkách, ne?
1: No, čas od času je.
0: Čas od času, takže si myslím, že to bude naprosto v pořádku. Davide, jak vůbec vypadá příprava na sobotní svatbu? Co tě ještě čeká? Dneska je středa, tak co tě čeká?
1: Hele, já už mám jenom jeden velký úkol, jasně. Asi dvou, co jsem dostal, od přítelkyně zadáno, takže potřebuji si dojít ke kadeřnici. Tímhle zdravím kamarádku Páju, ke které zítra ráno jdu.
0: A počkej, to vypadá dobře, ty vlasy?
1: Seš hodnej, ale moje partnerka si myslí něco jiného.
0: No a jinak vy to místo, jak to máte? Vy to máte pro nejatý od pátku do neděle, asi klasika.
1: No hlavně to je venkovní prostor a pokud meteorologové tentokrát výjimečně se nemýlí, tak budeme mít co dočinění s deštěm.
0: Jasně, no a ty normálně v pátek ráno vysíláš, že jo?
1: Je to tak.
0: Budeš tady.
1: Takovýhle jsem srdcař.
0: No, tak to jsem potřeba slyšet, tak jo. Za chvíli Leony, Nickelbacka, taky aktuální doprava, hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
11: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
10: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam.

0: a jdu tam, co neznám.
1: Láska prochází žaludkem.
2: A když je k tomu veselo,
1: tak to musí být
2: jediné místo v Jihlavě.
1: Pekárna Veselo.
2: Dejte si makovec, oblihy, staročeské buchty nebo koláče.
1: Ochutnejte kváskové chleby, podmáslové housky, tousťáky a křupavé bagety. Pekárna Veselo. Místo, kde už 9 let pro vás pečeme to nejlepší pečivo.
2: Husova 46, Jihlava.
3: Už se to blíží.
4: Už se to blíží.
3: Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
4: Boží atmosféra.
3: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
5: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
6: Nechci.
5: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
6: Nechci.
5: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
6: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
7: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
6: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
8: Poslední táborák léta?
9: To jo, ale...

0: hity na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, z Vysočiny jste k nám doručili zprávu o překážce na Havlíčkobrodsku v Letči nad Sázavou, Havlíčkově ulici, probíhají stavební práce.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
0: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 6.51. Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, hezké ránko. Představte si, že vám šéf ráno na ruku přepne náramek a pokaždý, když vás v práci naštve kolega nebo dostanete lehký stresík z nového úkolu, tak jemu to pípne na mobilu. Zní to hrozně, ale zahraniční firmy začaly tohle testovat. Náramky, které v reálném čase měří tep i hladinu stresu a data posílají rovnou nadřízenému.
1: Takhle, v ideálním světě můj šéf vidí, že jsem nervózní a nepřidává mi další práci. Tak. Takhle by to mohlo fungovat.
0: Ano, ono to odůvodnění je super, je to boj proti syndromu vyhoření, tak proto to nasazují ty náramky. Já teda osobně bych dostal spíš syndrom vyhoření z toho, že to mám nějakou takovou blbost na ruce, jo. Ale říkám si, že by to možná bylo super, kdyby to bylo oboustranný. No. Kdybychom my s tím náramkem mohli poznat, kdy je náš šéf v klidu. Což je u šéfu občas těžký, pojďme si říct.
1: To je pravda.
0: Kdybys viděl, že stres u šéfa je v pohodě, že si můžeš dojít pro přidáno. Mimochodem poslouchá náš šéf v kanclu Davide, nevíš jak to je?
1: Já ti snad ani nevím.
0: Miles Smith, nice to meet you. Tohle se vás koupí v 6.52 ráno.

0: time.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes, sir!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Češi jsou se svým zdravotnictvím výrazně spokojenější než většina Evropanů. Spokojenost vyjádřilo 74% Čechů, evropský průměr je přitom jen 56%. Důvěra v české zdravotnictví navíc v posledních letech roste. Ještě v roce 2024 mu věřilo 68% lidí, loni už 70%. Používání pyrotechniky na fotbalových stadionech by nově mohlo být trestným činem. Zpřísnit se mají také postihy za zahalování obličeje. Chystaná změna počítá i s rozpoznáváním obličejů a digitálním registrem lidí se zákazem vstupu na zápasy. Vládní koalice chce návrh předložit už v září. Miloš Zeman znovu připustil možnost kandidatury na prezidenta. Podle svých slov je v pokušení a voliči se mají nechat překvapit, jak se nakonec rozhodne. Bývalému prezidentovi je nyní 81 let. Pokud by skutečně kandidoval a uspěl, do úřadu by nastupoval ve 83 letech. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: V sobotu se po třech letech otevře veřejnosti zrekonstruovaný hrad Kámen na Pelhřimovsku. Opravy se týkaly vnitřních prostor hradu i fasád. Historici při přípravě interiéru pracovali s původními plány, archivními materiály a starými fotografiemi. Lidé se mohou těšit na modernizované expozice, které propojí historii památky a sbírku historických motocyklů. První den bude navíc pro návštěvníky zdarma. Na Vysočině nás i dnes budou provázet teploty do 24 a stále bude většinou oblačno až zataženo, po ránu na severu kraje s možnou přeháňkou nebo deštěm. Odpoledne by pak měla mračna ubývat až na polojasno.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
7: Hit Radio. Snídaně šampionů.
8: A my pokračujeme, startuje další hodina, 2 minuty po 7, vám přejeme hezké ráno, s vámi Michal Knejp, David Jošt.
9: Krásné ráno.
8: A skvělá muzika, Alex Warren, Ordinary, taky Kaskáda, tím začíná tato hodina, hezké ráno.
1: Hit Radio Vysočina,

0: Zitrádia přejeme krásné ráno, Alex Warren Ordinary, 7 hodin 8 minut. No tak jsme si všichni mysleli, že umělá inteligence nejdřív sebere práci lidem v kanclu, jenže chyba lávky, na pole vyrazil první plně autonomní traktor bez řidiče.
1: Už jsou tady.
0: Je to tady, ten traktor jo, má v sobě 6 párů stereokamer a umělou inteligenci, která umí rozeznat překážku na centimetry. Ten farmář ho prostě doveze na pole, zmráčne čudlik na mobilu a jde domů. O to vymalováno. Je to vlastně takový konec romantiky venkova, kde místo traktoristy uvidíme jenom blikající krabici s antenou. To je všechno, jo. A to se nám traktoristi smáli, že AI nahradí nás kancelářský krysy. Je no, to tady.
1: Shodou náhod jsme ještě před chvílí mluvili o tom, že do Německa míří první autonomní taxíky.
0: Jakože by se ten traktorista nechal dovíst na to pole ještě tím autonomním taxíkem, aby to bylo kompletní, jo. Tyjo, co to je za dobu? Co to je za dobu? Tak schválně, jakou práci, kterou nemáte rádi, byste i hned s radostí předali robotovi? Co by to bylo? Co by to bylo za tebe?
1: Jak by bylo? Za mě by to bylo třeba praní a potom věšení prádla.
0: Máme to úplně stejně, jo. Konkrétně tenhle celý proces od toho, kdy ze mě někdo sundá třeba to špinavý prádlo, až po to, co by ho složil pěkně vyvoněný do skříně, vyžehlený, jo. Tak na to bych si takovýho AI plechovýho otroka i koupil, i hypotéku bych si na něj vzal, čověče. Tak co je ta práce, kterou nemáte rádi vy, na co byste se rádi koupili nějakýho robota, tak to nás zajímá, dejte nám vědět na 777-937-777. Máme WhatsApp, když nám to nahrajete jako hlasovku, budeme rádi, stačí nám to samozřejmě, když nám to sem pinknete jako SMS-kou a my k vám posíláme další hity. Miraj, Trips, dokola, tohle je Hit Radio, krásné ráno.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát ty karty, který jsme měli.

0: Čtvrt na 8, minuta navrch, dáváte si středeční Hit Radio Snídaň šampionů. Bavili jsme se tady o tom, že na pole právě vrazil plně autonomní traktor bez řidiče, řízený umělou inteligencí, nová doba. A my jsme se tady s Davidem shodli, že bychom brali všema 10 robota, co by za nás dal špinavý prádlo do koše, vyžehlil a složil do skříně, že by si teda naše holky odpočinuli.
1: Kdyby uměl ještě vyprat, kdyby si naše holky odpočinuli, to je dobrý for.
0: To je strašný. Tak jakou práci byste vy s radostí předali robotovi, na to jsme se vás ptali, přišla nám hlasovka od Míry.
2: Nazdar faktoráci. Jsem elektrikář, moje práce mě baví, ale je pravda, že bych AI přenechal celý pondělí, když se takhle pěkně povede víkend. Přeju pěkný den.
0: Je vlastně pravda, že si myslím, že všichni doteďka posloucháte, že byste svoji práci, klidně, kdyby šlo udělat třeba klona, jo, představ si, že máš svýho klona, Davide, že bys prostě chodil jako obden, jo, že jednou bys tady byl ty a další den by tady byla nějaká plechová potvora, jo.
1: Třeba jsem teďka ten klon.
0: Davide. Další zpráva od Veroniky. Čauky, mně by se líbil robot, který by za mě uvařil nebo alespoň uklidil kuchyň. Tak mimochodem, kde zase lítá Jasmin? No tak pojďme na tu první část zprávy, to by mě taky bavilo. Já bych to přál své polovičce.
1: A teďka pojďme na tu druhou část.
0: Pojďme na tu druhou část. Takhle, mohli jste nám říct jinak, že vás my dva nebavíme. Jasmin bude zpátky v pátek.
1: Někde na dovolený, pokud se
0: na dovolený, ale já ani nevím, kde čověče.
1: No, tak se jí v pátek zeptáme.
0: Tak se jí zeptáme v pátek. Tak Verčo, napiš v pátek a další zpráva. Ahoj, já teda úplně nejvíc nesnáším uklízení drobotin a odložených věcí po domě. To je pořád dokola. Začneš v koupelně, než dojdeš do obýváku přes kuchyni, tak se zase můžeš vrátit do koupelny, protože už tam zase někdo nechal něco položené na vyhození.
1: Jenomže od takovýhleho robota si myslím, že jsme ještě dost daleko, že by dokázal jako zanalyzovat tu místnost a vědět, kam co dát.
0: Ty jsi to teďka řekl a vědět, kam co dát. Opravdu tady možná je umělá inteligence, David. To napsal Martin a napsal za to PS, chci soutěžit, to krmivo se hodí. Vy jste spojili víc věcí dohromady v těch zprávách.
1: Tak mimochodem, užitečným takzvaně.
0: Už za nějakých 10-15 minut je tu rychlá pětka. Soutěži budete o kvalitní krmiva Marp, tak si to nenechte utíct. Za chvíli depešáci a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
6: Teď to nejde.
5: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
6: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
5: Víš co? Já si to zařídím sama.
7: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
5: Potřebuji rekonstrukci bytu.
6: Komu zase voláš?
5: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
7: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
8: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
9: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.
14: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
15: Ano, v nemocnici v Třebíči.
14: A co tě přesvědčilo?
15: Je to moderní nemocnice, zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
14: A nějaký další benefit?
15: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 tisíc.
14: Tak to zní jako skvělý začátek.
15: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
14: Nemocnice Třebíč, tady to dává smysl.
16: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
17: Už se to blíží.
18: Už se to blíží.
17: Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
18: Boží atmosféra.
17: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, jste nám nahlásili uzavřenou komunikaci. Na Pelhřimovsku v Humpolci v Dukalské ulici probíhá oprava plynovodu, komunikace je neprůjezdná.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Rico Santos, 7.29, dáváte si středeční Hit Radio snídaně šampionů s Michalem a Davidem, hezké ránko. Za malou chvíli rychlá pětka, nejdřív ještě David a jeho ranní update.
1: Ranní update. Interiérům začínají místo rovných linií vládnout nepravidelné tvary. Do módy se vracejí měkké křivky, zvlněné okraje nebo asymetrický nábytek. Trend má domácnostem dodat přirozenější a uvolněnější vzhled. Konec srpna je ideální čas pro výsadbu jahodníků. Mladé sazenice mají ještě dost času zakořenit a připravit se na zimu. Při správné péči tak mohou už příští rok přinést bohatou úrodu. Mladý Američan dorazil na pálavu na kole až z Nového Zélandu. Na Jižní Moravu ho poslal český kamarád, kterého poznal při cestě do Santiago de Compostela. Doporučený prý nelitoval, pálava a Novomlýnská jezera ho nadchly.
0: To mi řekni, proč člověk z Nového Zélandu jede na kole na pálavu?
2: No tak tenhle konkrétní údajně proto, aby objevil nebo našel smysl života.
0: No to nemohet autem. I když možná na pálavu celkově na Jižní Moravu je lepší dojet na kole.
2: Navíc při současných cenách. Benzínu.
0: Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka s českou značkou prémiových krmiv pro psy a kočky Marp. Máme pro vás další voucher v hodnotě 4000 korun, tak pokud byste chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777-937-777. Teď další muzika, tohle je Kesha, TikTok na Hit Radio. Hezké ráno. Wake up in the-

0: Kesha a tohle je středeční Hit Radio. Dobré ráno. Rychlá pětka. A jdeme soutěžit, je tu rychlá pětka Smarp, což je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, která ví, že strava má zásadní vliv na zdraví, vysoký podíl masa, podpora trávení, vitalipty a zdravé srsti, no a taky kvalitní a pečlivě vybrané suroviny. No a o voucher v hodnotě 4000 korun si zasoutěží Eva. Evi, hezké ráno.
1: Dobrý ráno.
0: Dobrý ráno, zdravíme do Dlouhého mostu u Liberce na sever Čech. Ty jsi napsala, Mia a Molly chtějí soutěžit o žrádýlko. Tak kdo je Mia a kdo je Molly?
1: Dva hafani.
0: No tak pokud zvládneš 5 jednoduchých otázek, tak dva hafani se pomějou. Tak Evi, jdeme na to.
2: Super. Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Která pohádková dívka ztratila na plese střevíček?
1: Popelka.
0: Ano.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik dohromady dní mají 2 týdny?
1: 14 dní.
0: Ano.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Evi, jaká je největší česká bankovka?
1: 5000.
0: Ano.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik kruhů je na olympijské vlajce?
1: Já myslím, že 5.
0: Ano. A poslední, pátá otázka. Jakou hodnotu má voucher, o který právě teď soutěžíš?
1: 4000 korun.
0: No je to tvoje.
1: Paráda, super.
0: Slyším velkou radost. Je to radost doma nebo už radost v práci?
1: V práci, kolegyně.
0: Hezký, celý tak tým. Zdravíme kolegyně do práce. Evi, vyhráváš voucher v hodnotě 4000 korun na e-shop krmiva.cz. Je to tvé.
1: No super, moc děkuju.
0: No takže pozdravujeme hafany, Miu a Molly, zvládněte to v práci a určitě se zase někdy ozvěte. Mějte se, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Sofia John Martin na Hit Radio. Save the World, možná spíš Save the Kapr, velká záchranná mise v Moravském Krasu. Podaří se zachránit rybího vězně Karla, ano nebo ne? Kapr Karel v ohrožení. K tomu víc za chvíli, rozhodně zůstaňte u rádia. I kvůli další parádní muzice, tohle je Eva Farná. Staví se taky Benson Boone, no a i vám, kdo nás sledíte na cestách, řekneme, jak to ve středu ráno jezdí.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Těšíš se na víkend?
5: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
4: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
6: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
6: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
7: Hustákovycesty.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
11: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
14: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
15: pak hrnky,
14: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
15: Škola volá!
16: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků z Bobe.

0: drsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, z Vysočiny jste nám nahlásili uzavírku. Na Třebíčsku, v Jaroměřicích, nad Rokytnou, v Ohrazenické ulici je komunikace neprůjezdná z důvodu prací na silnici.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 7.51, krásné ráno. Zapomeňte na Nema, Česko má novýho hrdinu. V hlubokém podzemí Moravského krasu už několik měsíců bloudí kapr Karel a ochranáři teďka řeší, co s ním. Tenhle kapr uplaval kilometry pod zemí a teďka kvůli suchu uvízl v mizící tůňce v jeskyni. A já jsem si tak představil, co si řekli ty jeskyňáři, když ho tam jako uviděli. Ty vole, tady je kapr. No a teďka se řeší, jestli ho zachránit a nebo ne, jo, protože do podběráku se prý chytit nedá, takže by tam k té tuňce musel zamířit rybář s udící kapříka odlovit a pak ho pustit, ale oni se bojí, že když ho vyloví a pustí ho někde jinde, takže by dostal šok ze změny prostředí a že by prostě zemřel.
1: No. Tak nebyl by jediný, jenom pro představu, na Vánoce v Česku skončí na talíři až 2 miliony kaprů.
0: 2 miliony kaprů.
1: A my se tady zabýváme jedním kusem.
0: Hele, takhle, myslím si, že Karel bude rád, když ho z té jeskyně zachrání až po Vánocích.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
1: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
2: Březová. Kdy je učitel za hvězdu?
3: Když vezme děti na Březovou.
2: Březová.
4: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
5: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
2: Březová.
4: Resort Březová.cz.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Politické strany se před volbami nesnaží získat jen voliče, ale také nové členy. Počty straníků totiž v Česku často klesají nebo v lepším případě stagnují. Podle politologů se některé strany potýkají s personální nouzí a nábor členů se tak stává součástí předvolební kampaně. V minulosti přitom strany volby k získávání nových členů tolik nevyužívaly. Ruský stát může nově dočasně převzít vedení některých tamních firem. Týkat se to může podniků, které podle úřadů dostatečně nechrání kritickou infrastrukturu. Stát tak získá široké pravomoci nad jejich řízením i majetek, včetně cenných papírů a podílů. Nové opatření zavedl dekretem ruský prezident Vladimír Putin. Krádeže v evropských muzeích jsou podle Europolu stále násilnější. Zloději při loupežích používají střelné zbraně, sekery nebo dokonce výbušniny. Za změnou podle policie stojí nové zločinecké sítě, které často nabírají pachatele přes sociální sítě. Nejčastěji se zaměřují na zlato, šperky a další předměty, které je možné snadno zpeněžit. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: V jaderné elektrárně Dukovany na Třebícku začala tradiční letní univerzita. Nastoupilo do ní 30...

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Lady Gaga, Bruno Mars, Diver Smile, 8 hodin 10 minut. Blíží se to jako noční můra. A zbývá přesně 6 dní. Nový školní rok, dámy a pánové, klepe na dveře, ale my tady s Davidem máme takový záchranný plán, protože okamžitě začínáme vám, koho se to týká, plánovat další volnost. My totiž víme, že nás posloucháte i vy, koho se škola týká, tak speciálně pro vás, jo, co by vám pomohlo takhle ke konci prázdní udělat radost, zlepšit náladu. Tak 28. září, pondělí, volno. Podzimní prázdniny 28. října, středa, takže možná ředitelský volno na další dva dny a prodloužený víkend.
3: To bylo
2: stejně to je věc, co? Prvňáčci se do školy vždycky těší všichni a říkám si, kdy tě to těšení opustilo, Davide, co?
3: Ve druhý.
2: Fakt?
3: Tak možná ve třetí.
2: Je teda asi po prvních pěti minutách v první třídě, kdy ti dojde, když se tak rozkoukáš a říkáš si, a to jako tady v té lavici budu takhle sedět dalších kolik? 9, 15, 18 let. A bylo vlastně vůbec něco, na co jsme se na začátku školního roku těšili, třeba pak v té druhé, třetí a další třídě?
3: Tak já jsem se vždycky těšil na ten první den, dva, kdy se ještě neučil.
2: A na kamarády asi.
3: Jasně, kamarádi, taky jsme kecali o tom, co jsme dělali o prázdninách. Ty první dny byly fakt fajn.
2: No a potom to přišlo. Potom naběhla, jakmile naběhla učitelka s nějakou písemkou z češtiny, z matiky, tak to byl konec. No ale kdo se určitě těší na začátek školního roku, jste vy rodičové.
3: Je to tak, doma bude klid.
2: Doma bude klídeček, tak ještě 6 dní prázdnin. Vy to zvládnete, no a vy, koho se škola týká, tak užívejte naplno. Budeme rádi, když u toho budete s námi. Kamrat, Be Mine, to jsou další hity pro vás. 8 hodin 12 minut na Hit Radio. Hezké středeční ráno.

0: 9:15, 2 minuty k tomu, tohle je středeční rádio. Snídaně šampionů, krásné ráno s vámi Michal a David, no a máme pro vás varování, protože pokud jste na dnešek plánovali romantickou večeři při svíčkách, tak to radši zrušte.
1: Jak to?
0: Statistiky totiž tvrdí, že dneska je oficiálně nejméně romantický den v roce a lidi se nejvíc hádají a rozcházejí. Takže dnes, 26. srpna, je vrchol partnerských hádek a rozchodů za celý rok. Takže co teda dneska dělat nebo nedělat, aby to nebyla Itálie? Máme nějaký rady z pohledu nás mužů? Jasmin tady není, by nám něco řekla, bohužel. Ale ti, co měli přijít, tady nejsou.
1: A nebo naštěstí, prostě nehádáme se s ní, že jo?
0: Taky máš pocit, že tady je všechno v klidu, tak po ránu. No tak, jak to převíst teda na ten partnerský vztah? Tak asi se dneska nikoho na nic neptat.
1: Nebo se vůbec nepotkat.
0: No jasně,
1: jako
0: no.
1: Celý den se nevídat, přespat třeba u bývalýho.
0: To by mohlo fungovat, no.
1: Prostě to přečkat nějak.
0: Nějak to, takhle, jako, asi to zvládnete, ne, s tím bývalým. Damiano David, Borrow It of Broken Heart, taky One Man Show Foundation, Cizí Zeď, to všechno tady na Hit Rádiu a přehodíme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Těšíš se na víkend?
4: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
3: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
5: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
4: Asi jsi jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
5: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
6: Hustákovycesty.cz.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M a L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M a L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
10: Zapomněli jste na narozeniny babičky, manželky nebo kolegy?
11: Nemáte to správné občerstvení na oslavu vlastních narozenin?
10: Objednejte si lahůdky z Lahůdky veselo v Jihlavě. Dopřejte si luxusní chlebíčky, domácí pomazánky a paštiky a výborné saláty.
11: Přibalte nakládané sýry, okurky nebo si rovnou objednejte dárkový koš.
10: Lahůdky veselo. Konečně poctivé lahůdky v Jihlavě. Tak jako kdysi. Lahůdky veselo, Husova 44, Jihlava.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
6: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
16: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
17: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, z Vysočiny jste nám nahlásili uzavírku. Na Třebíčsku, v Jaroměřicích, nad Rokytnou, v Ohrazenické ulici je komunikace neprůjezdná z důvodu prací na silnici.
16: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio Vysočina.

0: Cizí zeď. Tohle je středeční hit rádio, dáváte si snídaní šampionu a to nám dělá velkou radost. S vámi Michal a David, krásné ráno. A tady je Davidův ranní update.
1: Ranní update. Česko je podle statistiky světovou jedničkou v počtu pornoherců. Databáze Free Ones uvádí zhruba 86 herců a hereček z filmu pro dospělé na milion obyvatel. Druhé je Maďarsko a třetí Spojené státy. Singapur chce rodinám výrazně přispět na výchovu dětí. Každé dítě má do 17 let získat podporu v přepočtu kolem 1,2 milionu korun. Vláda tak reaguje i na rekordně nízkou porodnost, která klesla pod hranici jednoho dítěte na ženu. U chorvatské Istrie se letos přemnožily medúzy připomínající volské oko. Turisté je ve velkém hlásí hlavně u Puly. Odborníci ale uklidňují, že jejich jed je velmi slabý a většině lidí hrozí na nejvýš mírné podráždění.
0: Jako Davide, takhle medúzy dobrý, Singapur s rodinama taky, ale myslím si, že všichni si pamatují tu tvoji první zprávu. Takže Česká republika na prvním místě, na dvojce to byly Maďaři.
2: Maďaři a třetí Spojené státy.
0: Tak Maďaři, chápu, ty mají na exportu dobrý klobásky. A my Češi, tak to máš, jo, auta, sklo, plzeňský pivko a herečky. A je to komplet.

0: 7 minut po půl deváté, tohle je středeční Hitrádio snídaně šampionů, dobré ráno. Dobrý den, můžu vzít vaše kozy ven? Tak tohle není žádná laciná narážka, ale oficiální nabídka švýcarských horských středisek, kde je venčení koz nový absolutní hit. Švýcaři prostě vymysleli nový biznis a nabízejí turistům placený procházky s živými kozami po alpských loukách. A mně to přijde naprosto geniální, protože lidi jim za to trhají ruce. Platit za to, že tě v kopci táhne tvrdohlavá koza, to je skvělý biznis. Když se vzpomenu, tak moje babička měla kdysi na zahradě kozu a pamatuju si na dvě věci, jo, že trkala do všeho, co se pohnulo a sežrala i plot. Tak snad jsou tady ty kozy o něco hodnější. Tak vy si můžete vybrat zvíře, který vyvenčíte už za chvíli, protože Shakira nás vezme do zoologický a tam je z čeho vybírat. No a vybírat bude z čeho i v playlistu, taky dorazí Green Day, American Idiot, tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu. Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu.

0: koláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 90 Kč haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Dobrý den.
4: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
3: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
5: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firma na zážitky
7: CZ.
9: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
10: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
11: V Sunburnu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
12: Nechci.
11: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
12: Nechci.
11: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sunburnák.cz?
12: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
13: Ozvi se Janě ze Sunburnu na 777 580 809.
12: Sunburn. Pro ty, kteří chtějí víc.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
15: Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit hodně.
15: Řešení je Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
15: Řešení je Acema.
14: A co když potřebuju 20 milionů?
15: Řešení je Acema.
14: A 30?
15: Acema.
14: A 40?
15: Acema.
14: A 50?
15: Acema. Jde to i bez banky.
14: Hele, nezaseko ses?
15: Ne.

Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Středeční ráno, Green Day, American Idiot, 8.48 na Hit Rádiu. Dobrý den. Už jsme se o tom z kraje snídaně dneska bavili. Připomeneme pro vás, kdo nás ladíte až o něco později. Dolly Parton, jedna z nejzásadnějších zpěvaček hudební historie, včera vyrazila na cestu do hudebního nebe. Zemřela v 80 letech, no a kde jinde to probrat než v rádiu? Tak když se vrátíme do historie, zpívat začala už v dětství v kostele a v lokálních rádiích. Napsala a naspívala stovky skladeb. Island in the Stream, Coat of Many Colors, I Will Always Love You, kterou mimochodem později celosvětově proslavila Whitney Houston. Neméně zajímavý je, že prodala přes 100 milionů desek a taky získala 11 cen Grammy. Dokonce v Tennessee vybudovala zábavní park Dollywood a založila program Imagination Library, který dětem po celém světě zdarma distribuuje knihy na podporu čtenářské gramotnosti. Tolik k tomu, jak velká hvězda to byla a stále je. No a samozřejmě ten její největší hit se teď vychutnáme úplně všichni. Tak zdravíme tam nahoru a hrajeme Dolly Parton, Jolene, tady na Hit Rádiu v 8.50. Hezké ráno.

0: Posloucháte Hit Radio a to je ze středeční snídaně všechno. Hit Radio vám bude samozřejmě dělat toho nejlepšího kámoše i po deváté. Hity, všechno připravený, Daddy Yankee, Poetika, Evanescence, to všechno po zprávách v 9. No a my se tady potkáme zítra.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Zítra od 6 do 9, tak se stavte, mějte prima středu a čtvrteční ráno bude zítra naše, tak pa!
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, krátce před 9 hodinou přináším skvělé zprávy, vše jde tak, jak má, hlášené nejsou žádné komplikace, přesto kdybyste o někom nebo o něčem věděli, vaši dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet. Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz.
5: Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
0: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Sněmovna bude dnes pokračovat v opakovaném projednávání sporné vládní novely k veřejným rozpočtům. Vetovalý prezident Petr Pavel. Vládní tábor veto téměř jistě přehlasuje. Opozice se obává dalšího utrácení a růstu státního dluhu. Předlohu napadne u ústavního soudu. Po více než 200 letech se ve středním Kazachstánu narodil kůň Převalského. Patří mezi velmi ohrožené druhy a bez lidské pomoci by už byl dávno vyhubený. Na jeho návratu do volné přírody má velkou zásluhu právě Zoo Praha. Více její mluvčí Filip Mašek.
7: Jeho rodiče jsou hřebec Zoro a klisna Tessa, které jsme tam dovezli spolu s českou armádou a partnery v roce 2024 během vůbec prvního transportu koní Převalského ze Zoo Praha do Kazachstánu. Je to důkaz toho, že koním se tam daří a do budoucna je to skvělý základ pro životaschopnou populaci tohoto ohroženého druhu.
0: V příštích týdnech by navíc mohla přibýt další hříbata. Porod se očekává u dalších dvou klisen. Spojené státy teď nechystají nové útoky na Irán, budou na něj vyvíjet tlak jiným způsobem, řekl to ministr zahraničí USA Marco Rubio. Irán zase do Washingtonu vzkázal, že chceli se dočkat otevření Hormuzského průlivu, musí napravit své chyby a plnit závazky. No a další letní posilou spartianských fotbalistů se stal obránce Hoever. 24-letý nizozemský pravý bek se surinamskými kořeny přestoupil na Letnou z anglického druholigového Wolverhamptonu. V novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu.
2: No, jdeme se podívat na oblohu. Dneska očekáváme zataženo oblačno. Během dne začne oblačnosti ubývat místy až na polojasno, takže bychom se měli dočkat i sluníčka. Ojediněle se mohou vyskytnout přehánky. Teploty budou, myslím si, příjemné letní 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Vysočina.
2: 9. hodina za námi, celé středeční, nejenom dopoledne, odpoledne, prostě celý den před námi. Milan Březníček za celé Hit Radio Vysočina přeje fajn poslech. A teď už Evanescence. Hit.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Hezké středeční dopoledne, dámy a pánové. Máme tu poslední prázdnový týden a pohled z okna sice hlásí zamračeno a nejchladnější den týdne, ale nenechte se tou šedí otrávit. Berte to z té lepší stránky, dnešní počasí je naprosto ideální na to, abyste v klidu a bez přehrývání pořídili poslední sešity, penály, batohy do školy, alespoň se neupečete v obchodech. Ono se to sluníčko a teploty i kolem 30 stupňů ještě vrátí, takže si ty poslední dny volna ještě parádně užijeme. Hlavu vzhůru, uvařte si kafe nebo čaj a udělejte si skvělou středu společně s námi na Hit Rádiu Vysočená právě.

0: rukou do volantu, nebo možná rukou na stole, možná nohou pod stolem, pokud jo, proč ne. Každopádně, pokud nás sledíte za volantem, pozor, v Humpolci, v Pražské ulici na kruhovém objezdu havaroval tady traktor s cisternou, na místě zasahují hasiči a policie, počítejte s omezením provozu. Připomínám, že kdybyste o někom nebo o něčem věděli, dáváte zcela zdarma vidět hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37 a my informace od vás mile rádi pošleme dál, stejně jako za chvíli. Tady bude další muzika Mark Amor. Nebo také srdcotepec Anety Langerové, a to zdaleka není vše, co do 10. dopolední. Chystáme, hrajeme jenom hity, které máte rádi.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
6: Hustákovycesty.cz.
7: Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete pomníky, jejich důstojné rekonstrukce nebo i zakázkovou výrobu hrobů, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Březová!
10: Kdy je učitel za hvězdu?
11: Když vezme děti na Březovou!
9: Březová!
10: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
11: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
9: Březová!
10: Resort Březová.cz.
12: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
13: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
14: Prázdniny to balí. Ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: za posledních 30 let. Summer party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

byla na Hitrádiu Vysočina ve středu dopoledne Aneta Langerová a její Srdce Tepec, tak já doufám, že vám pořádně nakopla srdeční tep do té správné pozitivní frekvence, kterou budeme držet nejenom během dopoledne, ale i v poledne, kdy nás čekají srdcovky s Katkou Pechovou, tak se těšte třeba i na tu svoji, o kterou se napíšete k nám do studia. Ale teď už posílám úplně něco jiného. Nabídám Michaela Jacksona, který následující song prý nenapsal v nahrávacím studiu v sedě, ale v sedě v opulí na svém oblíbeném stromě na svém ranči, kde prý čerpala největší inspiraci. A pokud si říkáte, že vám tahle ta melodie je nějaká povědomá, bingo, zachraňte Viliho, rok 1993. Říkám si, že jsem dlouho ten film neviděl. Největší čas není mrknout.

0: 9 hodin k tomu 40 minut stále hezké středeční dopoledne přeje od mikrofonu Zítra ráno Vysočina Milan. Tak za týden tohletou dobou bude nový školní rok v plném proudu. Jak správně motivovat dítě do školy, i na to se zaměříme s peleřimovskou psycholožkou Markétou Šojerovou během příští hodiny. Tak buďte u toho. Do té doby z muziky třeba Pitbull a Chris Brown. No a také jedna informace z dopravy. Na příjezdu do Peleřimova od Stábora došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla. Zdržení je tam minimální, přesto rakši nohu splynul. Hezké dopoledne a šťastnou cestu.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dech zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dech zdarma. Více na Dech.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
13: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
14: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
15: V Sunbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
16: Nechci.
15: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
16: Nechci.
15: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sunborniak.cz?
16: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
17: Ozvi se Janě ze Sunbornu na 777 580 809.
16: Sunborn, pro ty, kteří chtějí víc.
18: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
19: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: jedno jediné, že připravené jsou další dopolední zprávy a také rychlý pohled na silnice. Nejlepší dopravní servis na Vysočině, stále připomínám, pozor na příjezdu do Pelhřimova od Stábora, došlo tady k dopravní nehodě nákladního vozidla, zdržení je tam minimální, přesto kdybyste o někom nebo o něčem věděli vy, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete kuchyňskou desku, schody, parapety, dlažby a další fajn věci z kamene, tak u nás v kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám.
4: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
7: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vládní koalice navrhne automatické udělení trestu vyhoštění cizincům, kteří budou odsouzeni za konkrétní trestné činy se sazbou od 3 let vězení. Po úterním jednání koaliční rady to novinářům řekl předseda sněmovny Tomio Okamura. Ministr spravedlnosti Tejc už má návrh připravený. Do zimní olympiády dětí a mládeže zbývá půl roku, ta proběhne v Plzeňském kraji, který už teď připravuje sportoviště, na kterých se mladí sportovci představí. O nich nám více řekne mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
8: Alpské disciplíny snowboarding a ski cross, ty se budou konat přímo v areálu Ski a Bike Špičák. V běžeckých soutěžích se mladí sportovci představí v lyžařském areálu Nýrsko a biatlonové závody, ty proběhnou přímo v centru Hohenzollern na německé straně Železnorucka.
7: V další olympijská města se promění Klatovy, Sušice a Domažlice, kde proběhnou soutěže v ledním hokeji, krasobruslení a šachu. Dozorčí rada Českých drah se dnes zabývá případem generálního ředitele Michala Krapince. Nedávno totiž vrátil bezpečnostní prověrku. Krapinec to zdůvodnil tím, že ji nepotřebuje. Krok ale ministr dopravy Bednárik považuje za nestandardní. No a po úterních výhrách fotbalistů Bohemians 1905 a Zlína dnes do MOL Cupu vstoupí dalších 8 prvoligových klubů. Zápas druhého pohárového kola čeká také obhájce trofeje z Karviné, kteří se utkají s Kozlovicemi.
0: Jdeme se podívat na počasí, očekáváme zataženo oblačno během dne, oblačnost bude obývat místy až na polojasno, ojediněle se mohou vyskytnout přehánky, teploty dnes 22-25, takový příjemný letní den nás čeká, co říkáte?
5: Hit Radio Vysočina.
0: Je krátce po 10. hodině, stále pohrubý poslech za celé Hit Radio Vysočina přeje Milan Řezníček a za chvíli se podíváme na to, jak motivovat děti po prázdninách do školy. Hit

0: dopolední vysílání na Hit Rádiu Vysočina, tak školákům začnou povinnosti příští týden. Schválně vzpomenete si vy, jestli se vám kdysi do školy chtělo nebo nechtělo. Možná kvůli kamarádům ano, ale kvůli povinnostem moc ne, měl jsem to úplně stejně. Já jsem se proto obrátil na pelhřimovskou psycholožku Markétu Šoverovou a zeptal se jí, jak správně tedy motivovat děti do školy. Markéto.
1: Já si myslím, že tady je úplně nejlepší přistupovat k té motivaci přirozeně. Ve smyslu ukazovat těm dětem, co všechno příjemného a pozitivního škola může přinášet. Co zase asi možná si všímáme, že řada rodičů má třeba ke škole buď špatné vzpomínky nebo odpor a to nějakým způsobem i do té výchovy přinášejí, tak když se nám nelíbí domácí úkoly, zkusme tuto myšlenku nějak zahnat a říci, k čemu ty domácí úkoly třeba jsou dobré. Zkusme naopak dětem pomoci najít se strukturou času nebo organizaci práce, aby na všechno měli dostatek času, aby se jim pracovalo dobře. Určitě je hrozně důležité v té pozitivní motivaci zdůrazňovat, co všechno dobrého ta škola přináší. Kamarády, nové poznatky, zkušenosti, exkurze, výlety, příležitosti něco nového se dozvědět. Takže určitě tímhletím, touhletou cestou bych šla a pokud někdy rodiče uvažují, jestli třeba dítěti dávat jako motivaci nějakou odměnu nebo peníze, tak touhle cestou bych určitě nedoporučovala jít.
0: Tolik pelhřimovská psycholožka Markéta Šouerová. Markéto, děkujeme moc za váš názor, za vaše rady a já už teď nabízím další pohodovou muziku ATC. Kiss.

0: Co se děje na Vysočině?
1: Na živé kino, které je součástí doprovodného programu MFDF Jihlava, vás zvu celý tento týden, vždy od 8:30 večer na divadelní dvorek Horáckého divadla, vstup je zdarma. Dneska je pro vás připravený snímek Co s Péťou? Příběh 18-letého Petra, který trpí poruchou autistického spektra a svou značnou sílu občas obrací proti sobě i svým blízkým. Dokument o trpělivosti a obětavosti lidí, kteří svůj život zasvětili péči o druhé, ten je na programu právě dnes večer. Po několika leté rozsáhlé rekonstrukci se návštěvníkům opět otevře hrad Kámen, a to poprvé tuto sobotu 29. srpna v 10 hodin dopoledne. V tento den bude vstup zdarma a vy se tak můžete těšit na nové expozice, obnovené historické interiéry, moderní návštěvnické centrum s kavárnou i doprovodný program pro malé i velké. No a pokud hledáte vhodný sport pro sebe a své děti, pak si přijďte inspirovat na Jihlavskou sportovní neděli 2026 tuto neděli 30. srpna. V areálu Český mlýn můžete od 9 do 13 hodin vyzkoušet jednotlivé sporty, získat bližší informace o oddílech a klubech, no a těšit se můžete i na doprovodný program v podobě dětských her, malování na obliči a další překvapení. Více informací i více tipů najdete na našem webu hitradiovysočina.cz.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
3: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
7: To jakoby dojímá.
6: A hvězdná porota.
8: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
6: Superstar. Od 2. září na Nově.
0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na manhuml.cz.
10: Už se to blíží. Už se to blíží. Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra. Boží atmosféra. Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
12: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
13: Ano, v nemocnici v Třebíči.
12: A co tě přesvědčilo?
13: Je to moderní nemocnice. Zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
12: A nějaký další benefit?
13: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 tisíc.
12: Tak to zní jako skvělý začátek.
13: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
12: Nemocnice Třebíč. Tady to dává smysl.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

půl desáté na Hitrádiu Vysočanary, Dalton prázdniny pomalu končí, na tom nic se zmíníme, tak co si je jejich finále o to více užít. Už v pátek v 15.00 odpalujeme poslední letošní summer party, až do nedělních 6 hodin večer vám budeme do uší pumpovat ty největší hity za posledních 30 let. Čeká nás 51 hodin hudby, ze které možná vaše plavky sami vyskočí ze skříně, vážně. Konec prázdninové deprese, protože tady je pozvánka na party, která se bude hodně dlouho probírat a budete si ji hodně dlouho pamatovat. A proč se nedat zrovna v tuhle chvíli jeden doslova plážový hit On the Beach v dopoledním vysílání na Hitrádiu Vysočina? Tak připomínám, pátek 15.00 summer party na Hitrádiu Vysočina. Užijte si ji.

0: Ďalšia na Hit Rádiu Vysočina 10. hodina 1.40. minuta, tak středa za tem 26. srpna v plném proudu, v kalendáři svátek slaví Luděk. Věřím tomu, že máte ve svém okolí nějakého Luďka, kterého znáte, já minimálně jednoho, dva, tak nespomněte zapomenout a napsat jim a popřát jim k dnešnímu svátku. Narozeniny má třeba slovenská herečka, diplomatka a politička Magda Vašiarjová a slaví třeba i plastický chirurg Jan Měšťák. Tak všechno nejlepší, za chvíli třeba hudební dárek. Nebo to budou i samozřejmě, když se dívám do toho, co nás do 11. čeká, Eva Farná, Mira, jak vzpomeneš si, tak zůstavíte s námi a mějte hezké středeční dopoledne.
1: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
2: Teď to nejde.
1: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
2: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
1: Víš co? Já si to zařídím sama.
3: Doležal, firma Dulmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
1: Potřebuji rekonstrukci bytu.
2: Komu zase voláš?
1: Do Dulmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
3: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dulmon. Dulmon.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
12: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M a L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M a L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní

0: hře může vzniknout závislost.
1: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: to.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, přináším krátce před 11 hodinou opět skvělé zprávy. Vše jde tak, jak má hlášené, nemáme žádné komplikace ani problémy. Přesto, kdybyste vy o někom nebo o něčím věděli, vaši dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Extreme Sale v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Láska prochází žaludkem.
5: A když je k tomu veselo,
4: tak to musí být
5: jediné místo v jehlavě.
4: Pekárna Veselo.
5: Dejte si makovec, oblihy, staročeské buchty nebo koláče.
4: Ochutnejte kváskové chleby, podmáslové housky, tousťáky a křupavé bagety. Pekárna Veselo. Místo, kde už 9 let pro vás pečeme to nejlepší pečivo.
5: Husova 46, Jihlava.
6: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90.
7: Byla. To dobré začíná u nás.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do vzduchu se vrátili vrtulníky Viper a Venom na základně v Náměšti nad Oslavou. Už v pondělí armáda oznámila obnovení provozu českých vrtulníků platformy H1, které působí v Polsku. Stroje se do provozu vrátily po červencovém pádu armádního vrtulníku Venom na náměštské základně. Bezpečnost vodáků na českých řekách se dál zlepšuje. Například v Českém Krumlově dokončili speciální tubus. Více říká mluvčí radnice Petra Nestávalová.
10: Toto řešení umožňuje splavnost Vltavy i během prací na stavbě nového mostu. Jde totiž o jeden z nejvytíženějších vodáckých úseků v Českém Krumlově. Vodáci tak mohou dál pokračovat po řece směrem do centra bez zdržování a komplikovaného přenášení lodí kolem staveniště.
9: Vybudování nového tubusu vyšlo přibližně na 4 miliony korun. Premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek chystá s předsedou Evropské rady Antoniem Koštou jednat o dlouhodobém unijním rozpočtu i posílení konkurenceschopnosti, boji s nelegální migrací a dalším rozšíření Evropské unie. Košta návštěvou Slovenska zahájil cesty po členských zemích evropského bloku. No a v italském Val di Sole dnes začne mistrovství světa horských kol. Do soutěží v cross country, short tracku, ve sjezdu a na elektrokolech zasáhnou i 20 českých reprezentantů, včetně Ondřeje Cinka. Hlavní nadějí bude Barbora Bukovská, obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami.
1: Jak to bude dneska vypadat na obloze? Očekáváme oblačno, zataženo během dne, bude ubývat oblačnost až na polojasno, ojediněle se mohou vyskytnout přehánky. Teploty 22, 25, zítra to bude bez srážek, polojasno, skoro jasno. Teploty v noci klesnou ze 14 k 11 a zítřejší maxima půjdou opět o něco výš, 24 až 27.
6: Hit Radio Vysočina.
1: Od oběda nás dělí už jenom hodina. Milan Březníšek za celé Hit Radio Vysočina přeje fajn poslech a nabízím z muziky třeba Hozier, Vanessu, Amarousy a potom také mrkneme na prkna, co znamenají svět.

0: chasing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger, 11. hodina, k tomu 14. minuta, stále hezké středeční dopoledne. Chtěli byste se podívat tam, kam se normálně nedá dostat? No tak potom pozor, Jihlavské horácké divadlo zahájí 87. sezonu velkým dnem otevřených dveří v sobotu 5. září od 9:30, kdy nabídne prohlídky zákulisí i program zcela zdarma. Navíc odpoledne to na divadelním dvorku rozbalí kapela Paní nahlídání a v 5 hodin se bude krájet obří narozeninový dort. Mňam. Tak pokud máte rádi sladké, stavte se na dort, určitě bude stát za to. No a na co se v letošní divadelní sezóně můžeme těšit na prvky, která znamenají svět, tak třeba na 5 premiér, včetně hudební sci-fi komedie a dokonce bude i muzikál Pretty Woman. Tak kompletní program je k dispozici už teď na webových stránkách Horáckého divadla Jihlava. Tak přejeme úspěšnou divadelní sezónu. No a teď už další muzika, Liam Payne, Rita Ora For You.

0: Nělutujem na Hitrádiu Vysočina krátce před 11:30, tak já doufám, že dneska budete maximálně litovat to, že jste si na oběd nedali jedničku, že jste si dali dvojku. Ať už se vypravíte na cokoliv, přejeme dobrou chuť a pokud nás ladíte za volantem D1, 105. kilometr ve směru na Prahu, tady pozor, stojí tady poruchané osobní auto. Kdyby cokoliv, připomínám hlasovku, WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Informace pošleme milé rádi dál, za chvíli z muziky třeba Ashley Arms. A přidáme další příjemné a povedené hity, které trávíme společně v tom středečním dopoledním vysílání.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než se myslíte.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
10: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
11: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
13: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích?
15: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
15: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
14: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
16: firma na zážitky
15: CZ.
17: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
18: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
1: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Stále Fajn poslech přeje ve středu dopoledne z Rádia Vysočina Milan, tak schválně je dnešek náročným dnem, šéf neustále něčím úkoloval, kafe došlo možná už v 10, hoďte to za hlavu. Každý pracovní den od 6 do 9 večer pro vás máme v našem vysílání Hit Radio Classic, co znamená, že jsme namíchali ten nejlepší hudební koktejl z 80., 90. a milénia, což znamená žádná nuda, jenom čistá energie a hity, které si prostě musíte zaspívat na hlas. No a tady taková malá pozvánka na dnešní večer, takže si broukat můžete právě teď Captain Hollywood Project.

11:40 minut, doba středečního oběda se pomalu, ale jistě blíží. Dneska teploty do 25 stupňů, zítra na obloze opět sluníčko 27, v pátek dokonce až 32 stupňů Celsia, tak kdo se těší na třicítky, nebojte, ještě se během letošních prázdnin na letošního léta dočkáte. Dočkáte se i další muziky, za chvíli třeba kapela Činasky. Každý ráno, když si vzpomenu. Budou i Linkin Park a připomínám, že ve 12 hodin startují srdcovky, tak možná dojde i na vaši srdcovku. Mějte telefon po ruce, bude se 100% hodit. Milan se loučí, přeji dobrou chuť ke středečnímu obědu, vydařené odpoledne a těším se zase zítra v 9 dopoledne. Ahoj!

0: Firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. PlotyDobrý.cz.
1: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Těšíš se na víkend?
5: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
4: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
6: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
6: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
7: Hustákovycesty.cz.
8: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
9: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
10: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
11: Čistě elektrický hatchback Leap Motor B05 u autodobrovolný.

0: 218 koní, dojezd přes 480 km a super rychlé nabití za pouhých 17 minut. A to nejlepší nakonec. Tento špičkově vybavený elektromobil může být váš za bezkonkurenční cenu již od 620 tisíc korun. Zarezervujte si testovací jízdu ještě dnes. Nový Leap Motor B05 na vás čeká u Autodobrovolný nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
1: Zapomněli jste na narozeniny babičky, manželky nebo kolegy?
2: Nemáte to správné občerstvení na oslavu vlastních narozenin? Objednejte si lahůdky z Lahůdky Veselo v Jihlavě.
1: Dopřejte si luxusní chlebíčky, domácí pomazánky a paštiky a výborné saláty.
2: Přibalte nakládané sýry, okurky nebo si rovnou objednejte dárkový koš. Lahůdky Veselo. Konečně poctivé lahůdky v Jihlavě.
1: Tak jako kdysi. Lahůdky Veselo, Husova 44, Jihlava.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
7: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
9: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
10: Zapomeňte na Nema, Česko má novýho hrdinu. V hlubokém podzemí moravského krasu už několik měsíců bloudí kapr Karel a ochranáři teďka řeší, co s ním. Jestli ho zachránit a nebo ne, jo, protože do podběráku se prý chytit nedá, takže by tam k té tuňce musel zamířit rybář s udicí kapříka odlovit a pak ho pustit, ale oni se bojí, že když ho vyloví a pustí ho někde jinde, takže by dostal šok ze změny prostředí a že by prostě zemřel.
11: No. Tak nebyl by jediný, jenom pro představu, na Vánoce v Česku skončí na talíři až 2 miliony kaprů.
10: Hele, takhle, myslím si, že Karel bude rád, když ho z té jeskyně zachrání až po Vánocích.
9: Vy si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
12: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Oprava obchvatu v Moravských Budějovicích i dnes zdržuje provoz, tvoří se tam kolony. Menší zdržení kvůli pracím očekávejte také na příjezdu do Havlíčkova Brodu od Humpolce. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Tento týden zve Třebíč na magickou atmosféru. V pátek a v sobotu totiž můžete navštívit městskou věž. Noční prohlídky začínají v 18 hodin a jak nám řekla mluvčí radnice Iriny Martakidisová, letos poprvé vás čeká nasvícený interiér zvonice.
3: Podrobnosti o akcích i předprodej vstupenek najdete na www.mkstřebic.cz. Tak neseďte doma a užijte si s námi Třebíč naplno.
2: A Třebíč naplno si můžete užít i v září, konkrétně 19., kdy se bude konat na Karlově náměstí tradiční bramborobraní.
3: Čeká vás přehlídka folklorních souborů, skvělá atmosféra a spousta bramborových specialit. A zářijový program vyvrcholí v pátek 26. září na Dni města. Na Karlově náměstí vás čeká rodinný festival se vstupem zdarma. O hudební vrcholy se postará Olga Lounová a večerní hitmaker Michal David.
2: Na říjen je pak připravené dýňobraní a třebíčský jarmark. Vše se bude konat na Karlově náměstí. Konec měsíce uzavře třebíčský maraton. Trasa vede kolem památek, jako je Bazilika svatého Prokopa, která je na seznamu UNESCO. A motem je Život je maraton. Na listopad jsou naplánované svatomartinské slavnosti. Světlo pro 17. listopad a 29. bude zahájený advent. To už ale předbíháme. Máme totiž ještě léto.
4: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Úřad práce má od dneška odstávku. Důvodem je převod databáze volných míst do nového systému. Během omezení nebude možné přidávat nové pozice, upravovat stávající ani mazat ty, které už nejsou aktuální. Doplňuje mluvčí úřadu Jarka Baleková.
7: Pracovníci úřadu práce budou mít k databázi přístup i během migrace a budou nadále pomáhat klientům s hledáním zaměstnání. Nový systém má přinést rychlejší zpracování a zveřejňování volných pracovních míst a především sjednocení dat jednotlivých poboček do jedné centrální databáze.
6: Odstávka potrvá týden, tedy do 3. září do půlnoci. Zákaz prodeje energetických nápojů mladším 16 let podporuje 8 z 10 Čechů. Ukázal to průzkum organizace Ministr zdraví. Zúčastnilo se ho více než 1700 lidí. Ve sněmovně vzniká napříč politickým spektrem návrh na tuto regulaci. Po úterních výhrách fotbalistů pražské Bohemky a Zlína dnes do MOL Cupu vstoupí dalších 8 prvoligových klubů. Zápas druhého pohárového kola čeká také obhájce trofeje z Karviné, kteří se utkají s Kozlovicemi. Teď ještě pohled k nám.
8: Výlet do Tater se pro Partuholek ze Svitavska pořádně zdramatizoval. Jedna z nich se na cestě poranila kotník a na pomoc čekala až do večera, než pro ní dorazili horští záchranáři a vydali se s ní náročným terénem dolů. Naštěstí teda všechno dobře dopadlo. Jen si turistka ze Slovenských her odvezla jako suvenýr sádru.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: Dešťové mraky pomalu z východních Čech pošleme pryč a budeme mít hlavně oblačno, teploty dneska jen 17 až 22 stupňů, zítra až 29.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, je to tak 11:02, dobrou chuť k obědu, s vámi Kateřina Pechová a jdeme na další srdcovky. I dnes je to nabité Heights, taky Black Eyed Peas, Spice Girls, ale pozor, tenhle song možná neznáte. Bon Jovi, no a odstartuje to Bob Marley. Song, který poprvé vyšel v roce 71 a v roce 99 se dočkal obrovského boomu, globální úspěch v tanečních klubech, protože si ho do remixu vzali Funkstar Del Lux. Takže
0: Hit Rádio Vysočina.
1: Takže si to užijte.

0: Sunshine, první dnešní srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Na další song, další srdcovka, je si myslím srdcovka pro většinu z nás. A není za stolik potřeba ji představovat, protože se jedná o nejúspěšnější skladbu skupiny Bon Jovi. It's My Life, song z roku 2000. Ale jedna zajímavost by tu byla, protože v pasáži, kde zpívá Like Frankie Said, I did it my way, tak to je prosím vás odkaz a taky hold legendární písně My Way od Franka Sinatry. Jo, prostě inspiraci bereme všude. No a teď už Bon Jovi, It's My Life.

0: Tak co, kdo jste jí znali? Spice Girls a Goodbye, právě teď na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, tenhle emotivní song vznikl jako vánoční hit v roce 98, ale nejenom proto. On byl totiž zároveň prvním bez Jerry Halliwell. Byl to takové dojemné rozloučení pro fandy i samotnou zpěvačku. No a taky globálně vystřelil jako fantastický hit. Jo, Spice Girls umí. My se přesouváme k trošku víc rytmické záležitosti. Něco, co by vás mělo pořádně nabudit. Tenhle song totiž ovládl nejenom světové hitparády, ale taky taneční parkety, protože ta energie, ta vás prostě dostane. Jo, jsou to Black Eyed Peas a Pump It. Jdeme na to!

0: Posloucháte Hit Radio, to byly Heights, jo.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No a Heights jako ten stejnojmenný seriál The Heights z roku 92, protože to vzniklo společně. Ten seriál byl právě o mladý rockový kapele, proto taky vznikl tenhle song. Bohužel, malá sledovanost, seriál tak vydržel jednu sérii, ale i tak, song je to fantastický, takže i díky Izzy za tyhle nepoveden pokusy, pač nám to dalo jednu další srdcovku. To už byla téměř ta poslední, jo, ale vy víte, že ještě jedna chybí a to je ta vaše. Takže pokud máte nějakou svoji srdcovku, a já věřím, že všichni máme nějakou, možná nejenom jednu, možná jich je víc, tak se pojďte podělit, napište mi na 777-937-777, jaká je ta vaše srdcovka a proč je to srdcovka, to je samozřejmě to nejdůležitější. Jednu z nich vyberem a za chvilku si ji dáme tady v éteru, tak napište. Jaká je vaše srdcovka? Do uší už tomu za chvilku Alex Warren. Nebo Rehab a Ina. Tak buďte s námi.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M a L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M a L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
4: Platit víc za každý litr, když můžete naopak ušetřit? Sleep motorem B10 Hybrid ujedete po městě téměř 90 km na elektřinu, ale v hybridním režimu až 900. Využijte výkupní bonus a získejte moderní SUV jen za 650 000 korun.
5: Otestujte ho u Autodobrovolný, Jihlava, Velké Meziříčí a Znojmo, nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
11: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
10: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
14: Nechci.
13: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
14: Nechci.
13: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
14: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
15: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
14: Sanborn, pro ty, kteří chtějí víc.
16: Už se to blíží.
17: Už se to blíží.
16: Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
17: Boží atmosféra.
16: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
18: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
19: Poslední táborák léta? To jo?

0: hity na Hitrádiu. Léto je lepší s Hitrádiem. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rehab, Ina a Seš, posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A je čas na poslední srdcovku dnešního dne. Nakonec jsem vybrala zprávu od Martiny. Ta píše, mohla bych poprosit o Avril Lavigne My Happy Ending. Poslouchám ji už 20 let a vždycky, když ji slyším, tak mě to vrátí do toho mladistvýho módu a strašně si to užívám. Tak pro všechny, co si na ní taky tehdy ujížděli. Jako takhle, pravda je, že tomu songu je dokonce už 22, což je neskutečný, jo, pač my jsme nezestárli nikdo ani o den samozřejmě. Takže dámy a pánové, dnešní poslední srdcovka. Avril Lavigne, My Happy Ending.

0: Bokáč.
1: Bokáč právě teď v éteru Hit Rádia. No pozor, protože do O2 Areny se po 13 letech vrátí svátek tenisu. Davis Cup. Je to tak, už 18. a 19. září se v Praze utká český tým se Spojenými státy americkými. A to o postup mezi 8 nejlepších týmů světa. A bude to velký, protože na kurtu se představí současná česká špička v čele s Jirkou Lehečkou, Jakubem Menčíkem a Tomášem Macháčem. A proti nim hvězdný americký výběr. Naposledy jsme se s nima takhle potkali loni a to jsme vyhráli. Jo, takže to prostě musí dopadnout dobře. Čeká vás mimořádný tenisový souboj, návrat české reprezentace na místo, se kterým jsou spojeny jedny z největších okamžiků domácího tenisu. Lístky jsou v prodeji, doporučuju na to mrknout třeba na webu O2 Areny právě, protože takhle blízko na Davis Cup se jen tak nedostanete. Do uši už za chvilku Kato a John, taky Lady Gaga nebo DHT, tak buďte s námi.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
3: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky, aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
5: Husá.

0: pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dech. Více na Dech.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
6: Ano, v nemocnici v Třebíči.
5: A co tě přesvědčilo?
6: Je to moderní nemocnice, zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
5: A nějaký další benefit?
6: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 tisíc.
5: Tak to zní jako skvělý začátek.
6: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
5: Nemocnice Třebíč, tady to dává smysl.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
9: Teď to nejde.
8: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
9: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
8: Víš co? Já si to zařídím sama.
10: Doležal, firma Dolmon.

0: den, jak vám mohu pomoci?
1: Potřebuji rekonstrukci bytu.
2: Komu zase voláš?
1: Do Dolmonu, ty nám dají ten byt dokupy.
0: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: DHT, Listen to Your Heart, posloucháte Hit Radio těsně před 13. Za chvilku speciální hosté v našem vysílání. No a teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, připomínáme práce na trase Havlíčkův Brod Habry a z Habru na Bačkov. Očekávejte tam kolony a zdržení. Pracuje se také na D1 mezi kilometry 94 a 80 směrem na Prahu. Případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Březová! Kdy je učitel za hvězdu?
6: Když vezme děti na Březovou!
5: Březová!
7: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
8: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
5: Březová!
7: resortbřezova.cz
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
0: Online.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Učitelů je v Česku nedostatek, školám v jejich hledání pomáhá i nový portál Ministerstva školství. Tam je možné vyhledávat podle požadovaných kritérií, tedy například podle kraje, typu školy nebo specializace. Pokračuje mluvčí Ministerstva školství Ondřej Macura.
11: Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla. Nová sekce vznikla na základě dlouhodobé poptávky škol a jejich zřizovatelů, kteří dlouhodobě upozorňovali na to, že chybí jedno přehledné místo, kde by mohli nabídky práce ve školství poptávat.
10: Školy nejčastěji hledají učitele do mateřinek a na první stupně základních škol. Vládní koalice navrhne automatické vyhoštění cizinců, kteří budou odsouzeni za konkrétní trestné činy se sazbou od 3 let vězení. Po úterním jednání koaliční rady to řekl předseda sněmovny Tomio Okamura. Ministr spravedlnosti už má návrh připravený. Nová aplikace pomůže nevidomým a slabozrakým odhalit zkažené potraviny. Pomocí chytrého telefonu rozpozná počínající plíseň nebo končící datum spotřeby. Na vývoji spolupracuje Mendelova univerzita v Brně s Technickou univerzitou v Liberci. První uživatelé by mohli aplikaci používat už na konci roku. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Horácké divadlo Jihlava otevírá dveře do nové sezóny. Už tuto sobotu vás čekají komentované prohlídky, které vás provedou běžně nepřístupnými místy divadla. Začnou v 9:30 a poté vyrazí každou půl hodinu. Od 13 hodin převezme program soubor HDJ. Pro děti od 5 let připraví divadelní workshopy s herci a tvořivé dílny v kavárně.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Dnes nás budou na Vysočině provázet ještě teploty do 25, v dalších dnech to pak půjde nahoru a v pátek se to přehoupne přes 30. Dorazí ale také bouřky.
0: Krásné odpoledne, už za chvilku tady ve studiu nebudu sama, máte se rozhodně na co těšit, no a do té doby další hity. Trocha léta, do těch mraků, co máme, Shawn Mendes a Camila Cabello, Señorita.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello v éteru Hit Rádia a jak jsem slíbila, nejsem tu sama. Mám tady vzácnou návštěvu, dámy a pánové, se mnou teď ve studiu sedí hudebník a bavič Jiří Krhut a herec Štěpán Kozub. Dobrý den, pánové.
1: Dobrý den.
0: Dobře, tak začínáme tak jako zlehka, nebojte se, dámy a pánové, já se totiž trochu bojím. Vy totiž slavíte 5 let od prvního společného hraní, je to tak?
1: Ano, je to tak. Slavíme, no tak my moc neslavíme, my prostě to slavíme prací, takže jezdíme koncerty.
0: Ano, a teď vlastně probíhá vaše tour U Táboráku, je to tak? Tak pamatujete si přesně ten úplně první song, který jste si spolu zahráli?
2: Jo, tak první song byl Prásknu bičem, kdy to bylo někdy v roce 2020, kdy Štěpa přišel za mnou, abych mu napsal písničku na tělo, no, tak tehdy já jsem něco prožíval, on něco prožíval, tak mi takové téma jako Prásknu bičem napadlo, tak jsem mu napsal písničku Prásknu bičem. Ale ty naše jako ambice hrát koncerty, zpívat nebyly vůbec, to přišlo až s tím, že se to lidem líbilo, my jsme to hodili na YouTube a najednou se to jako začalo líbit, tak jsme udělali druhou, no a pořád to bylo jenom v té rovině, jako že to, že jo.
1: Měl jsme takový online jenom.
2: No, ale pak jsme najednou měli jeden koncert, druhý a už se to jako rozjelo, kdy na nás chodí tisíce lidí, to máme radost, no.
0: A co jste čekali třeba, že se stane po prvním koncertu a ono se to nestalo? Byly tam nějaké očekávání?
1: Tak první koncert, jako kdybychom to vzali úplně poctivě, tak první koncert byl v Ostravě v takové hospudce přece. To byl takový první koncert pro pár jako lidí. To bylo úplně poprvé vlastně.
2: Zahradní to bylo, no.
1: A tuším, že to bylo dokonce den předtím, než se mi narodila dcera.
2: Ano.
1: Takže to takhle úplně jako vyšlo. To bylo v Zahradní, což je v Ostravě taková restauračka řecká vlastně. Tak jsme hráli pro pár lidí a já si to pamatuju, mám to spojené s obrovským stresem, ať to nepokazím, no. Což už dneska je ještě obohacené jako pocitem, že se těším.
0: Takže stres i těšení jsou tam.
2: Štěpán vlastně nebyl zvyklý zpívat. Já když přišel za mnou, abych mu napsal písničku, tak jsem říkal, a umíš vůbec zpívat? Jo, já mám maturitu z toho.
0: Takže základy tam byly. Očividně to funguje. Mě ale zajímá, 5 let není málo. Jsou nějaký roky z těch 5, který byste vymazali a třeba nějaký, který byste si naopak dali znovu?
1: Jako v rámci té spolupráce? Ne, nejsou, pro mě takové roky nejsou. Celých těch, my máme obrovskou výhodu v tom, že my ty koncerty děláme jenom, když my chceme. Jo? My nejsme ničím jakoby vázaní, nemusíme to dělat vlastně. I kdybychom teď přestali ze dne na den, tak se oba dva uživíme úplně v pořádku, protože každý děláme ještě svoje aktivity. Takže to je obrovská úleva, že člověk nemá tady ten stres. Takže kdykoliv jsme někde byli a hráli nebo hrajeme teď, tak je to spíš takové setkání, že se dlouho nevidíme a pak najednou, my se fakt x měsíců třeba nevidíme a potom jsme spolu intenzivní týden, jako jo. Takže tam člověk nemůže ani říct, že by mu to nějak vadilo nebo že by něco vracel. A co bych si zopakoval, asi no nic vlastně, všechno je tak, jak má být, všechno je v pořádku.
2: Snažíme si to dělat jako pestré a pořád to někam chceme posunovat. My teď máme zrovna koncertní takovou formu, která se jmenuje U Táboráku. Je to taková komorní forma koncertu, protože lidi nám začali psát, ať jim pošleme akordy, že to chtějí hrát jako na kytaru a na klavír a že si to chtějí na chatě zpívat U Táboráku. No tak jsme si řekli, ta asi ty písničky fungují jako takhle obnažené úplně na kytaru. Kolem míst, bez nějakékoliv velké aranže, no tak jedeme Táborák teďka, že? Jsme tam dva, kolikrát jsme byli jenom 3, jako já, Štěpa, naše zpěvačka, Johanka Frajvaldová, a nebo tam je někdo ještě na kytaru, a to funguje, máme tam maketu takovou Táboráku, kterou jsem vyráběl, jako, a tam svítí světlo a kouř, vypadá to fakt jako z dálky, nemůžete rozdělat Táborák všude, že? V kulturáku.
0: Většinou to nejde, no.
2: No, ale chtěl jsem říct to, že to pestré, teďka zase plánujeme, že uděláme takové koncerty v roce 2028, když to je astronomické datum, že? Kolem klavíru, jo, nebudu víc prozrazovat, ale pořád to někde posunujeme, nebo budeme plánovat jako Ostravar arénu, jo, budeme plánovat tady velký kongresové centrum a tam to zase bude trošku jiné, takže...
0: My se k té blízkosti a k tomu Táboráku ještě za chvilku vrátíme, takže rozhodně buďte s námi, se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub, teď si dáme song.

0: Kate Ryan na Hit Radio, krásné odpoledne. Se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub. Budeme pokračovat v tom tématu toho táboráku. Vy teď máte turné u táboráku. A sami jste řekli, že takhle blízko jste divákům ještě nebyli. Tak co je na tom komorním koncertě vlastně těžší? Hrát nebo třeba mluvit mezi těma songama?
1: No tak já si myslím, že pro oba z nás je to trošku jako náročnější v tom, že Jirka musí obsloužit všechny ty písně na nástroje, jo? Mm-hmm. Což třeba když jsme s kapelou, tak může nám doplňovat, nebo nemusí třeba hrát, když nechce, protože tam je těleso, může zpívat. Tady hold má tu kytaru v ruce po celou tu dobu, celé ty 2 hodiny, tak v tom je to určitě, si myslím, pro ně jako náročnější na soustředění. Mm-hmm. No a pro mě, že se nemá člověk za co schovat, protože když máte za sebou tu obrovskou kapelu a tam vám to někdy ujede, tak ta kapela to zachrání. Mm-hmm. Ale a tak se to jako rozprostře v tom celém, ale když jste tady jenom s kytarou, tak to nejde. Tak v tomhle je to určitě, že jsme jim jako blíž ve smyslu obnaženosti nějaké jako. A taky jsme ten táborák začali pojímat tak, že se snažíme ke každé té písnice, pokud aspoň trošku lidem říct nějaký příběh. Mm-hmm. Třeba proč vznikla, nebo za jakých okolností vznikla, nebo co tím chtěl autor tou písni říct. Nic nevysvětlujeme, jenom přibližujeme, jak jsme to mysleli my.
0: Mm-hmm. A stalo se vám třeba někdy, že jste takhle vysvětlovali, povídali a že jste třeba se dostali k úplně jinému tématu?
2: My se překvapujeme pořád, to jako nemáme nějaký scénář. Bavíme se a dokonce si na sebe třeba připravujeme nové fóry, co jsme si nikdy mezi sebou neřekli, samozřejmě někdy, protože už za ty roky máme tolik typů, jakože už se smějeme jenom tomu, protože se smějeme vlastně. Jako, ale překvapujeme se a k těm písničkám říkáme, co nás napadá. Chceme to mít prostě pestré, takže to improvizujeme hodně.
0: Možná bychom mohli posluchače pozvat, pokud máte konkrétní termíny teď na vlastně táboráky.
1: Ano, my budeme vlastně u vás v Praze, v Hybernii, kde jsme už 2 koncerty vyprodali a přidali jsme 3. a to bude 3.12. A to bude právě ta táboráková verze, kde nás můžou diváci vidět takhle nablízko i s těma vysvětlivkama.
2: Ale vlastně úplně nejbližší koncert je teď v pátek 28. v Čelákovicích. Ano. To je tady kousek od Prahy. Aha. A je to Bistro Hamburg. A je to takové krásné místečko u vody a tam se přesně ten táboráček jako hodí. Já myslím, že ještě nějaké vstupenky jsou. Já se tam moc těším, protože když jsem měl obrázky, tak to vypadá moc hezky.
0: Super.
2: Bistro Hamburg Čelákovice.
0: A další místa po Česku?
2: No a pak samozřejmě my hrajeme pravidelně v Brně, my jsme si to odpustili, že se do toho města vracíme, ale prostě hrajeme tam 27. a 28. října v Music Sono Music Centrum. V Sonu vlastně, v brněnském Sonu, kde je nádherný zvuk a tam hrajeme s celou kapelou. Vlastně většina členů v té kapele je z kapely Benjis, která dneska doprovázela Davida Stipku, dneska Katku Marii Tichou, jsou to skvělí kluci od nás z Ostravy, známe se. No a co ještě tady máme, tak máme Litoměřice. Já si myslím takhle, kdyby se posluchači podívali na štepankozub.cz nebo krhut.cz, tak tam to všechno najdou. Všechny ty koncerty hrajeme v Litoměřicích, v Mladé Boleslavi, v Trutnově, ale nejbližší je ten Hamburg a samozřejmě Hybernia, když jsme tady v Praze, tak prodat za sebou 3 Hybernie, já mám radost.
1: Já taky.
0: No to je naprosto oprávněný, samozřejmě ta radost. Mě zajímá ještě, ono se to možná nedá říct, ale co vás baví víc? Ta celá kapela, ta velká stage, anebo ten malý komorní táborák?
1: Těžko to takhle asi jako rozseknout pro mě. No.
2: Pokaždé jsou pro mě třeba jiné pocity. Jo? Když, když je za vámi ta kapela a valí se to ten zvuk a jede to, tak máte pocit, že za mnou jede kombajn a já prostě úplně mu velím a je to super. Když jsme u toho táboráku, mně se líbí, že se mi podařili udělat písničky, které fungují na třeba 15 000 lidí, když jsme to hráli na Colorsov Ostrava. Tak funguje jenom kytara. Nepotřebujete prostě do 15 000 lidí valit prostě ohňostroje, já nevím, všechno, aby lidi wow. Oni jsou pod jednou kytarou všichni a zpívají s námi ty refrény.
1: No, asi jo, asi je to takhle, no. Nedá se určit, co člověka víc naplňuje, jo, protože obě dvě ty verze jsou autentické a pro nás jako důležité, no. Teď jak ty táboráky, vlastně je to relativně novinka, neděláme to tak dlouho, ty táboráky v té komorní verzi, tak já si daleko víc uvědomuji během těch koncertů vlastně, o čem ty písničky jsou, jo, což je paradoxní, že najednou víc vyzní to slovo.
2: Tak to je úplně obnažené, ten, jak říkal Štěpán, že když ujede, tak se už nesková. Když já udělám chybu na kytaru, tak už je to prostě v té kapele to tak nějak si jako propluje.
0: Jiří Krhota, Štěpán Kozub, za chvilku jsme zpátky. Teď jsou tu Imagine Dragons s celou kapelou.

0: Imagine Dragons v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne, nejsem tu sama. Se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub. Pánové, důležitá věc. Humor, to je vaše doména, řekněme, jo? Hmm. Tak byl někdy vtip, který jste na pódiu řekli a okamžitě jste ho litovali?
1: Ne. Taky ne.
0: Ne? Nikdy?
1: Ne, nikdy. Ale v životě, ty říkal jste na pódiu, jo?
0: No, a mimo?
1: A mimo, tak to je právě taky ne.
0: Tam je to
2: nemůžete
0: hodně jiný, tam taky ne.
2: Nemůžete litovat něčeho, když to děláte vědomě.
1: Když to je humor.
2: Když něco děláte vědomě a víte, co děláte, a víte, co chcete tím udělat, tak toho nemůžete pak litovat. Když víte, že váš záměr není zlý, tak nemůžete toho litovat.
1: Mně se strašně líbí, jak lidi spojují vlastně humor s tím, jak vnímáte vlastně realitu. Mm-hmm. Jako realitu, že jakoby ten humor měl vystihovat vaši realitu vnímání, jako že, jo, že s tím souhlasíte, co je v tom humoru, jako ne, to je humor. Mm-hmm. To je jenom umět si udělat...
2: Podstata humoru je mít odstup, že? No. Mm-hmm. Od reálného světa. Takže je to jenom nějaký náhled, mm-hmm. nějaký určitý úhel pohledu na realitu, ale není to realita samotná.
0: Dobře, celý věk, vy to nevidíte, dámy a pánové, ale tady jako probíhá takové potutelné chichotání, tak no. Já jsem z toho trochu nesma. Dobře, kde je podle vás hranice mezi trapným a vtipným?
2: To si každý určuje sám. Mm-hmm. Žádná obecná hranice neexistuje.
0: Dobře.
2: Každý nosí v sobě. To, co pro vás už je trapné, třeba pro mě ne. Mm-hmm. A pro slečnu třeba taky ne.
0: Ne, proto vůbec.
2: A nebo naopak, to, aha. co vám nepřijde trapné, mě už může přijít jakoby moc. Mm-hmm. Takže neexistuje nic jako obecná hranice humoru. Jsou tady různé typy humoru a nechci, každý vybírá ten, který ho baví. Mm-hmm.
0: Stalo se vám už, že jste napodobovali někoho z branže a on se vám třeba ozval a osobně, že...
2: Ona je politik, že?
3: Je.
2: Ne, mně se to nestalo nikdy, že by se mi ozval ten člověk, kterého jsem parodoval třeba.
0: Ne?
2: Ne.
0: Tak možná se jim to líbilo.
1: A třeba na koncertech máme takové okénko, kde si děláme, a opravdu je to humor zase, děláme si legraci a nebudu říkat, z kterých interpretů, ale máme tam 3-4 interprety, mm-hmm. ano. A tam si tak trošku střílíme, ale je to vlastně, že kdybych to viděl, že si ten interpret dělá takovou legraci ze mě, tak já se vlastně spěju.
2: Já taky.
1: Není to tak, že souhlasíme s tím, co tam vlastně parodujeme. Jsme tajemní, že? Teď
0: ano, dáme a pánové, pokud chcete zjistit, co a jak, tak to budete muset asi přijít.
2: Jo, že? Přijde tak, na koncert a tam to pochopíte v kontextu 2 hodin toho večera.
0: Tak no, ještě důležitá věc, jo, prosím vás, co je vtipnější, anebo lepší pro vás, dělat si srandu z Pražáků v Praze, nebo z Ostraváků na Ostravsku?
2: Tyjo.
1: Víte, co je super, mě baví, jestli můžu říct, Štěpo, že... Opravdu my si necháme dělat ze sebe legraci v Ostravě. Mm-hmm. Vy v Praze si taky ze sebe necháte dělat legraci. To je úplně v klidu. Navzájem taky si myslím, že si docela to je. Ale je jedno město, které to prostě nedává. Jako.
0: Ne, ale teď vůbec netuším, to bude
1: ne,
0: to
1: muset... Ne, a já nebudu jmenovat, protože tady každý posluchač ví, že prostě všichni tam v tom městě jsou narození ve znamení ublíženců. Jako a... Tam nám dokonce odešel i prostě posluchač nebo divák, jako jo, a přesto vždycky ty 2 sona vyprodáme.
0: To bylo velice elegantní, děkuju moc, děkuju pánové za vaše upřímné i tajemné odpovědi. Pokud byste chtěli, dámy a pánové, na tohle vyrazit zdarma, pač, kdo by za to chtěl platit, že?
1: Už má náš humor,
0: pardon,
1: jo?
0: Pardon, já se hrozně omlouvám.
2: Dobře.
0: Každopádně, ve hře jsou 4 lístky na páteční koncert v Čelákovicích. Pánové, pojďte dát nějakou otázku, kterou položíte našim posluchačům.
1: Máš Štěpo něco?
0: Tak teď se
1: nějakou nepřipravenou.
2: Nějakou nepřipravenou. Tak jak se jmenuju křesním, ještě jsi mi řekl před chvilkou křesním, to je dobře, že s tím lidem...
1: Jak se jmenuje pan Kozub křesním jménem a jak se jmenuji já Krhut křesním jménem.
2: Takže jak se jmenuje Jirka křesním jménem a jak já Štěpán se jmenuji. Schválně si
0: ano,
2: to někdo to...
0: Jo. Schválně si to ale někdo pozor, z vás zvládne.
2: Je to finta, je to za roh. Je to za roh.
1: To koza roh.
0: Pište 777-937-777. Jednou z vás vyberem a taky si vás vezmem do éteru. To vám moc přeju. Už za chvilku.
4: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
7: Těšíš se na víkend?
8: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
7: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
9: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
10: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky, aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
9: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
11: Hustákovycesty.cz.
12: Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete kuchyňskou desku, schody, parapety, dlažby a další fajn věci z kamene, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám.
13: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz.

0: tašky kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
3: Ano, v nemocnici v Třebíči.
2: A co tě přesvědčilo?
3: Je to moderní nemocnice. Zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
2: A nějaký další benefit?
3: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 tisíc.
2: Tak to zní jako skvělý začátek.
3: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
2: Nemocnice Třebíč. Tady to dává smysl.

Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Offenbach a Norma Jean Martin, posloucháte Hit Radio. Společně se mnou Jiří Krhut a Štěpán Kozub. A teď už taky posluchačka Denisa. Deniso, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj, ahoj všem.
0: Tak prosím tě, máš tady dva fantastické pány. Ty jsi měla za úkol, jak říct, jaký mají křestní jména. Tak prosím tě, můžeš opakovat, jak jsi nám to napsala?
1: No, Štěpán Krhut a Jirka Kozub, no.
2: Dobře vy, no a máte lístky za takovou, no, vidíte, takovou kokotinu, jste řekla, máte lístky, to je blá.
3: A vy jste Simonka, jo? A příjmením?
2: Ne, Simonka, vy nejste Simonka, ne?
0: Denisa.
3: Jo, tak už jste Simonka, prosím. No,
2: tak super, Simčo, děkuji.
1: Pohodě, Simon je taky fajn jméno.
3: Jo.
2: A přijdete teda, jo, máte čas, nebo jste prostě to tak jen v emoci napsali?
1: No, já vás miluji, takže vás strašně, já jsem fakt se měla ráda, že jste v rádiu, tak vás tady poslouchám. No, abych vám mohla odepsat, tak jsem musela zastavit, protože jsem řidič, takže jsem to všechno vyřešila, vy to a zavolali jste, boží, úplně super, děkuju, moc určitě přijdu.
2: No, my se těšíme na vás, to je bomba.
3: A opatrně zavolám ten.
2: Martinko, nebo Verčo, držte se teda.
3: Jo.
2: A děkujeme za vás.
3: A vedete sebou Denisu, jestli tam bude někde. No. Jo?
1: Jasný, nějakou sebele někde po cestě. Díky moc.
2: Děkujeme, mějte
3: se fajn.
2: Děkujeme, Míčko.
0: Denis, měj se zatím hezky, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: Tak výborně, lístky jsme rozdali, pánové, moc děkuju. Jsem ráda, že tady se mnou Štěpán Krhut i Jiří Kozub mohli být. Prosím vás, to představení vaše navíc, nebo to vystoupení, není úplně krátký, je to tak?
4: No, někdy se dostáváme, my si z toho děláme legraci, jako jaký byl rekord. Myslím, že byl největší rekord 2 hodiny 35 minut. Jo,
2: já vždycky s oblibou říkám, že to je dlouho jak Pán prstenů a dvě věže.
0: A to je skvělý film, mimochodem.
2: A nemůžete to zastavit hlavně. Tak stejně ten film můžete aspoň zastavit, ten koncert nezastavíte. To prostě 2,5 hodiny musíte strávit.
0: No a to je otázka. Po tom představení, po tom vystoupení jste unavenější vy, anebo publikum?
4: Víte, co nás ještě unaví vlastně víc než ten koncert? My to prostě aplikujeme ještě pořád, to děláme, nevím, jestli s tím půjdeme jako dál do budoucna. My po každém koncertě, když nám lidi dají 10 minut, abychom se trošku jako vzpamatovali z toho koncertu, tak my jdeme do stánku s merchem, kde máme zajímavé věci, trička, knížky a tak dále, plakáty, čepice, ale sedíme vedle a podepisujeme. A kolikrát tam sedíme jako přes hodinu, možná i hodinu a půl už byla, jo?
2: Jo, je to tak.
4: A to vás vyžvíká, jako.
2: To ono už po tom koncertu si dát ještě tuhle směnu autogramiády je někdy náročné, ale zase na druhou stranu vy vidíte, že ti lidi tam opravdu počkají, jo? Že máte třeba na koncertu 12 lidí a z těch 12 se tam prostě 400 stojí, jako, jo? A čekají. A do té půlnoci tam s náma prostě jsou, čekají tu frontu, tak zase na druhou stranu je to milé vlastně, že ti lidi tam jsou, tak když tam jsou oni, tak jsme tam i my, no.
0: To je hezký, aspoň víte, že vás mají fakt rádi.
4: Jo, oni každý jako řeknou nějakých pár vět, jo, něco vám chtějí říct a většinou to je milé, jakože, že se jim to líbilo, že tak rádi na nás jezdí a tak. To zase rádi slyšíte, ale už prostě po tom koncertě kolikrát chcete si jako, a ještě musíte mít tady tu druhou šichtu.
0: Dobře, pánové, poprosím vás o poslední vzkaz našim posluchačům, vašim budoucím divákům, současným i předchozím divákům, co byste jim vzkázali?
2: Já vám přeju hodně humoru do života a vlastně, když ho máte, tak už je to pak všechno dobrý. Pak se dá všechno zvládnout líp, tak to já přeju.
4: No, já bych popřál našim fanouškům nebo posluchům, nebo všem posluchačům, ať si třeba zpívají, že to je jeden z, pro mě jako z nejlepších léků na chmury, na smutek a tak dál. Ať se nebojí těch, to, a i když neumí, nebo když jim někdo řekl, že neumí zpívat, nebo když si myslí, tak zpívejte. Vás to vylečí.
0: Děkuju moc, mými hosty dneska byli Jiří Krhut a herec Štěpán Kozub. Děkuju vám, pánové, moc, mějte si krásně.
2: Děkujeme
4: za pozvání, ahoj.
5: Hit Radio Vysočina.

0: Shakira a Zoo, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: No a pozor, pozor, poslední šance společně s Orlenem nabít svoji tankkartu Easy, a to až na 10 tisíc korun. Už tenhle pátek, poslední dokonalá desítka, je to tak, 10 otázek, 10 odpovědí, které jsou číslice od 1 do 10. Vidíte, jak se ta desítka opakuje, jo? No a navíc, žádný číslo se neopakuje, takže je to vlastně strašně jednoduchý. Jo, 10 odpovědí a pokud všechny trefíte, máte 10 tisíc. Za každou správnou odpověď prostě tisícovka na tankkartě Easy. A to znamená, že vyděláte nejenom na tankování, ale i na ty dobrůdky, co si na Orlenu můžete koupit na cestu. Tak prosím vás, buďte ready, protože poslední kolo už tenhle pátek.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
3: Teď to nejde.
2: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
3: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
2: Víš co? Já si to zařídím sama.
4: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
2: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
2: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
4: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než se myslíte.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucípaprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
13: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Billa Camembert 120 gramů v Billa klubu za 19,90.
12: Billa, to dobré začíná u nás.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 20.

0: 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
7: Zlepši si náladu.

0: Alvaro Soler v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Train nebo Rose a Bruno Mars, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Při průjezdu kolem Moravských Budějovic počítejte s komplikacemi. Tvoří se tam velmi dlouhé kolony. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu a kdybyste měli nějaká varování, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
5: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
6: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna hlasy vládních poslanců přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a schválila novelu rozpočtových pravidel. Zástupci opozice potvrdili, že novelu napadnou u ústavního soudu. Obávají se růstu dluhu. 29. poslanecká schůze je přerušena do 9. září. Čeští zemědělci letos počítají s výraznými ztrátami. Sklizeň má být nejhorší za posledních 15 let a farmáři mohou na tržbách přijít zhruba o 20 miliard korun. Vysvětluje mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
10: Na výsledcích se výrazně podepsalo počasí, tedy především velmi suché jaro a následné vlny veder, ale také jarní mrazy a místy krupobytí nebo přívalové deště. Celková produkce základních obilovin letos meziročně klesne přibližně o 17,5% na 6,3 milionů tun.
9: U řepky pak bude pokles ještě výraznější. Kanoista Martin Fuchsa vykročil na mistrovství světa za zlatým hattrickem na olympijském kilometru hladkým postupem z rozjížďky. Odpoledne ho v Poznani čeká ještě úvodní start na trati 500 metrů. Rozjížďky dnes zvládly i všechny další české posádky. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Po červencovém pádu armádního vrtulníku Venom na letecké základně v Náměšti nad Oslavou se stroje opět vrátily do vzduchu. Při nehodě tehdy zemřela vojákyně, další 4 vojáci byli zranění. Podle armády se vrtulníky vrátily do provozu po dokončení mimořádných technických kontrol, organizačních opatření a proškolení posádek.
7: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Nebe nad Vysočinou se nám začíná protrhávat, místy bude i polojasno, přehánky se objeví dnes jen ojedinělé a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině s vámi Kateřina Pechová. Za chvilku, prosím vás, ruleta, jo? A teď Rose a Bruno Mars.

0: Rose a Bruno Mars na Hit Rádiu. Krásné odpoledne, dámy a pánové, středa. A to znamená, že je čas popustit uzdu fantazii a dát si ruletu. Jste ready?
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když dítě posíláš po prázdninách do školy? Velice tematické. Takže vy, co právě vybavujete děti, co může zaznít v ložnici i při vypravování dětí do školy? Pište na 777 937 777. Napadá mě takhle ze startu třeba hned na to dej obal, nebo to budeš mít jako prase, to víme. Na sešit samozřejmě, prosím vás, jo? Nebo, no, ukaž paní učitelce, co ses všechno naučil, jo? Hele, možností nepřeberně. Pojďte napsat, co může zaznít v ložnici a když vypravujete děti do školy. Trošku se bojím už teď. Pište na 777 937 777 a k tomu jsou to Train.

Nobody to Love, Sigma v éteru Hit Rádia a vy jste skvělí. Dáváme si ruletu, řešíme, co může zaznít v ložnici a když dítě posíláš po prázdninách do školy. Radka píše, tak honem, ať zase nejsi poslední. Veru píše, je vidět, že se na to nikdo celý prázdniny ani nepodíval. To řeknete úplně všichni, mi to jasné. Lucie, tak teď už to musíš jenom vydržet. Eva, uf, konečně je pryč. 1. září, to zase nic to pro. Katka, a gumu máš? V penále samozřejmě, že jo. Martin píše, a žádný koukání k sousedovi, dělej si svoje. Roman, dělej, než přijde paní učitelka. Michal, dneska žádnou trojku. No, tak prosím vás, pište dál, co může zaznít v posteli a při vypravování dětí do školy, když je posíláte po prázdninách. Já se jenom hrozně těším, až jim to řeknete a vzpomenete si tady na to. Pište na 777 937 777.

Tohle je Damiano David, The First Times, to z Hitradiem. Dáváme se tady společně ruletu a to, co může zaznít v ložnici a taky, když po prázdninách posíláte dítě do školy. Máme tady pár posledních. Eva píše, vydrž ještě chvilku, už tam budeme. Růža píše, tak snad si všechno nezapomněla, něco si pamatuješ. To se bude hodit. No a prosím vás, uzavřela bych to jednou fakt jednoduchou. A jenom mi slibte, že až se to stane 1. září, že si u toho na nás vzpomenete. Honza píše jednoduché, vstávej.

0: firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Plotydobrý.cz.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
6: To jakoby dojímá.
5: A hvězdná porota.
7: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
5: Superstar. Od 2. září na Nově.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.humml.cz.
10: Už se to blíží.
11: Už se to blíží.
10: Boží Foodfest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
11: Boží atmosféra.
10: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
12: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích?
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
15: Tak honem, ať vám neuletí!
14: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
16: firmanazážitky.cz.
17: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
18: Teď to nejde.
17: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
18: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
17: Víš co? Já si to zařídím sama.
19: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
17: Potřebuji rekonstrukci bytu.
18: Komu zase voláš?
17: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
19: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
20: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
21: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Coldplay dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. No už se to blíží, dámy a pánové, nehledě na to, že začínáš za chviličku školní rok, tak taky v podstatě takový pomyslný konec léta, jo, protože třeba ještě přijde hezké počasí, to je možný, ale přece jenom prázdniny jsou u konce a proto je čas dát si poslední letošní summer party. Co to znamená? No jednoduchý, že jo, v pátek v 15.00 začínáme a odstartujeme opět víkend plný těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let. Jenom letní hity douší. Jenom. A takhle. Bude to znít skvěle. Jo? Jako vždycky. Páč za těch posledních 30 let vyšlo fakt spousta skvělých hitů. Playa hity třeba. Mr. President to taky umí, jo? A kdo nesmí chybět u žádný letní party? Tenhle pán, Lou Bega. This is Mambo number 5. Tak se na to nalaďte a těšíme se na vás. Summer party už tenhle víkend.

0: Barbora Poláková v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. Já se s vámi teď loučím. Uslyšíme se ale v 6 u Hit Rádia Klasik, takže si ještě společně užijeme. No až za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Na Vysočině je krásně a my to tady prostě milujeme.
3: A protože je středa, budeme opět posílat pozdravy do jedné krásné obce u nás na Vysočině. Která to bude? To odhalíme odpoledne a rovnou tam pošleme i jeden super song.
2: A mrkneme na silnice, řekneme, kudy to jede i nejede, přidáme tipy, kam vyrazit a také otevřeme naši filmovou soutěž. Tak se na vás po 15. těšíme.
1: Rádio Vysočina.
4: Těšíš se na víkend?
5: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
4: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
6: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
6: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
7: Hustákovycesty.cz.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
9: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
11: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
12: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
11: 40 metráků briket, letní cena, dobrý den.
12: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
11: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
12: Aha.

0: Zovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 tisíc korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelný. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M&L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
4: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině na dálnici D1 na kilometru 99 směrem na Prahu stojí odstavené dvě dodávky, tak tam velmi opatrně. A připomínáme taky kolony při průjezdu kolem Moravských Budějovic, kde se pracuje na obchvatu. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info dávejte vědět na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz.
4: Starnet internet.
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
10: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
11: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
12: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
13: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje 71% Čechů. Meziročně o pětinu více. V průměru chtějí vyrazit na 7 dní. Za dovolenou plánují utratit kolem 8000 korun. To je podobně jako loni. Vyplývá to z průzkumu agentury Czech Tourism. Naopak zájem o podzimní dovolenou v zahraničí klesl o 13% bodů. Plánuje ji pouze 31% z nás. Volodymyr Zelenský udělil jedno z nejvyšších státních vyznamenání Elonu Muskovi. Oznámila to dnes média s odvoláním na prezidentův výnos. Kyjev se snaží rozšířit využívání terminálu Starlink Muskovy společnosti SpaceX. Ty ukrajinským silám zajišťují komunikaci na bojiště. Bill Gates se chce ještě letos setkat s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Jednat s ním chce o omezení rizik spojených s umělou inteligencí. Spoluzakladatel Microsoftu chce navrhnout mezinárodní spolupráci a věří, že Čína by mohla přistoupit na regulaci nebezpečných modelů AI. Podle Gatese by ale s iniciativou měly jako první přijít právě Spojené státy. A další letní posilou spartianských fotbalistů se stal obránce Hoever. 24-letý nizozemský pravý bek se surinamskými kořeny přestoupil na Letnou z anglického druholigového Wolverhamptonu a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu.
0: Odpolední teploty na Vysočině budou do 25, ale aktuální nad maxima hlásí Třebíč 25,6 stupňů, nejméně pak Bystřice nad Perštejnem 20,8 stupňů. Odpoledne by se pak mělo ve větší míře ukázat sluníčko. V průběhu odpoledne a večera může být totiž na části území i polojasno. Tak vyhlížíme sluníčko, Jihlava zatím koukám docela pod mrakem.
1: Hit Rádio Vysočina.
14: A vyhlížíme taky dnešní středeční speciál Středa obcí. Je třeba, my opět budeme zdravit jednu krásnou tady vísku na Vysočině. A je to malá vesnička v okrese Pelhřimov, ležící asi 3,5 kilometru jižně od Pelhřimova. Má 208 obyvatel. Můžete tipovat a psát na náš WhatsApp. Za chvilku to tajníme, kam budeme zdravit. Tady už a

0: Je pohodička. Eva Farna a Miraj na Hit Rádiu Vysočina přejeme hezké středeční odpoledne, 15 hodin 10 minut. K tomu tak my už jsme to tak trochu nakousli, že můžete tipovat, jakou obec Výsku dneska budeme zdravit. Už jsme prozradili, že jsme v okrese Pelhřimov, na Pelhřimovsku, malá vesnička, 3,5 kilometru od Pelhřimova, 208 obyvatel, tram tarada. Dneska zdravíme, prosím, pěkně Vokov!
1: Ahoj, Vokové! Házíme tam Voko do Vokova.
0: Věděli jste, že nejdříve patřil Vokov pod Pelhřimovské panství, jako dříve, jo? Pak byl osadou obce Myslotín, pak byl samostatný chvilku, ale pak zase ho polknul Myslotín, pak si ji přivlastnil Rynárec, tu vesničku, nakonec zase Pelhřimov, a po revoluci samostatná obec Vokov dodnes.
1: No ale poslouchej, to jsi možná nevěděl, možná to nevěděli ani naši posluchači, ale to není celá historie, protože věděl jsi, že Vokov málem zmizel z mapy samostatných obcí.
0: To jsem nevěděl, z jakého důvodu?
1: Hele, byl to dotační průšvih na nějaké fotbalové hřiště tam. Špatně využitý dotace. A Vokov v roce 2007 získal tak, nebo dostal tak vysokou pokutu, skoro 500 000 korun, že to málem v té obci způsobilo bankrot. Nakonec odvolání, že jo, tady tyhle ty procesy, ta pokuta nebyla tak vysoká, byla velice snížená, dobře to dopadlo. Vokov existuje do této doby dál.
0: A mají hřiště?
1: A mají fotbalové hřiště.
0: A hrají fotbal?
1: A určitě tam hrajou fotbal, ale to jsem se ještě teda nekoukala.
0: Ale tak tomu se říká vytrvalost, jo? Tam musí být jako neskutečně hrdí a silní lidé, Vokováci. Jako jestli nás ladí nějaký Vokovák, klidně nám napište, jak to tam bylo se hřištěm, jak to tam bylo s tou historií a jestli jste hrdí Vokováci. Po případě, pokud tam něco znáte od někud někoho hezkého nebo něco pěkného ve Vokově, klidně nám dejte vědět, napište nám na náš Facebook, Instagram, případně WhatsApp 725 44 38 37 a my právě teď do Vokova hrajeme další hit, tady už je Miley Cyrus.

0: To je skoro jak na ploužáček. Aerosmith na Hitrádiu Vysočina, 15 hodin 20 minut k tomu. Takový aktuální čas. My dneska zdravíme, prosím pěkně, krásnou obec Vokov u Pelřimova na Pelřimovsku, tak tam ještě jednou posíláme pozdravy. My jsme zmínili, ať nám klidně napíšete, co je tam pěkného, co je tam zajímavého, klidně můžete taky poslat pozdravy. A píše nám Martina, celkem nová cyklostezka, která vede od Vokova do Pelřimova podél říčky Bělé, ta je moc fajnová. Ano, já tam občas jezdím za kamarádem do Rynárce a vždycky si říkám, že si sebou vezmu brusle a zkusím právě tuhle cyklostezku. A prosím, píše taky Jirka, je tam Váňův vršek, takový pěkný kopeček zalesněný, a tam se dřív děli, když jsem byl mladý, věci. Myslím si, že Jirka nemyslí, že v podstatě parádní výhled.
1: Já si ty věci dokážu úplně živě představit.
0: A nebo to byly jiný výhledy.
1: To byly výhledy, panečku, to byly panoramata.
0: To byly scenérie. Ve Vokově. Zdravíme Vokov, za chvilku už rehab.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Extreme Sale v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textily je Geotek metr čtvereční již od 13 90 Kč haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
10: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Láska prochází žaludkem.
13: A když je k tomu veselo,
12: tak to musí být
13: jediné místo v Jihlavě.
12: Pekárna Veselo.
13: Dejte si makovec, oblihy, staročeské buchty nebo koláče.
12: Ochutnejte kváskové chleby, podmáslové housky, tousťáky a křupavé bagety. Pekárna Veselo. Místo, kde už 9 let pro vás pečeme to nejlepší pečivo.
13: Husova 46, Jihlava.
14: V Sanbornu hledají CNC seřizovače s obsluhou za 65 tisíc.
15: Nechci.
14: 100 tisíc náborák, 28 dní volna i příspěvek na dopravu.
15: Nechci.
14: Tak proč už si 10 minut prohlížíš jejich kariérky? Sanborňák.cz?
15: No, tak mi dej číslo na tu Janu.
16: Ozvi se Janě ze Sanbornu na 777 580 809.
15: Sanborn. Pro ty, kteří chtějí víc. Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
18: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
19: Teď to nejde.
18: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
19: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
18: Víš co? Já si to zařídím sama.
20: Doležal, firma Dolmon, dobrý den, jak vám mohu pomoci?
18: Potřebuji rekonstrukci bytu.
21: Komu zase voláš?
18: Do Dolmonu, ty nám dají ten byt dokupy.
20: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran na Hit Rádiu Vysočina po půl čtvrté, tak Horácké divadlo v Jihlavě už zanedlouho vstoupí do své 87. sezóny.
1: Ty brďo, už 87 sezon má divadlo za sebou, to je krásný. Už se těšíme, že budeme slavit stovku.
0: Příští týden, 5. září, neoslaví stovku, takhle rychlý to nebude, ale bude den otevřených dveří. A budeme se moc podívat třeba, že i do zákulisí, takže zase nás čeká parádní podívaná. A to nejenom v rámci toho velkého dne otevřených dveří 5. září, ale taky se chystají nové inscenace, nová dobrodružství.
1: No, mezi nimi třeba Anna Pamrová, jestli bych to mohla říct takhle česky, Anna Pamer, Bílá velryba, Prodaná nevěsta a nebo Zdravý selský rozum, K čemu mi to bude, nebo Pretty Woman, to jsou všechny tyhle premiéry, na které se můžeme v téhle nové sezóně těšit.
0: Já jako na Pretty Woman, na tu se teda jako moc těším a věřím tomu, že se těšíte i vy, takže nemusíme čekat, až nám ji uvolní třeba Netflix, jo, můžeme trošku to změnit a vyrazit třeba do Horáckého divadla v Jihlavě, ale myslím si, že ta Pretty Woman, to je až příští rok někdy na jaře.
1: 17. dubna, ale to nevadí, rádi si na to počkáme.
0: To bude hezká záležitost, no mrkněte na jejich web, třeba, že už můžete přemýšlet o tom, na co hezkýho vyrazíte, kam ten smoking vezmete. Tady už Krištof.

0: co se děje na Vysočině.
1: Zítra mohou fanoušci hokeje vyrazit konečně na domácí půdu. Na Duklu třeba Jihlavskou, která přivítá Pardubice, a Třebíč Přerov. V sobotu hurá taky na hrad Kámen na Pelhřimovsku, protože ten se po tříleté rekonstrukci konečně otevře veřejnosti. Už se moc těšíme. A první den plný programu bude pro návštěvníky zcela zdarma. No a neděle odpoledne pak bude lákat si trošku zasportovat, protože v areálu Český mlýn se bude konat Jihlavská sportovní neděle.
2: Tak už jenom, aby nám vyšlo počasí a bude to všechno zalité sluncem. Další akce na našem webu hitradiovysočina.cz.
0: Vysočina. Tady jsme doma.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Těšíš se na víkend?
6: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
5: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
7: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
8: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
7: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
9: Hustákovycesty.cz.
0: Kdy je učitel za hvězdu?
10: Když vezme děti na Březovou.
9: Březová.
0: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
10: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
9: Březová.
0: Resort Březová.cz.
11: Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete pomníky, jejich důstojné rekonstrukce nebo i zakázkovou výrobu hrobů, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude kam se podívám.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
13: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
14: Atención!
15: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
14: La Tropical!
15: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
16: Do školy s pořádnou výhrou.
17: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
16: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
18: Tisknu levně CZ.
19: Náplně hned.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
9: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
5: Teď to nejde.
9: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i od...

0: Mítka.
1: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
0: Víš co? Já si to zařídím sama.
2: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
0: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
0: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
2: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
4: Hit Rádio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Hezky na pohodu při středečním odpoledni, za 5 minut 16 hodin blíží se další aktuální zprávy, taky mrkneme na silnice a blíží se taky náš rádiový biják, filmová soutěž, tak připravujte telefon s číslem sem k nám do studia. Dneska hrajeme o 3 volňásky do multikina Cinestar za uhádnutí filmové ukázky, kterou předabovala tady Market. Je na co se těšit. No, I turned wrong, left your heart zone. Is that what devils do?

0: Poetika blízko na Hit Rádiu Vysočina. Před 16. hodinou, za chvilku zprávy, teď pohled na silnice.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1. Pozor na cestáře. Pracují mezi kilometry 94 až 119 směrem na Brno a taky mezi kilometry 94 až 80 směrem na Prahu. A kdybyste i vy o něčem věděli, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
7: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
11: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zimanová, jsou tady další krátké zprávy. Sněmovna odložila schvalování další čtveřice norem na 9. září, a to poté, co znovu prosadila kontroverzní novelu rozpočtových pravidel. Předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá navrhla dvoutýdenní přerušení schůze. Návrh podpořila také většina opozice. V opačném případě by se poslanci podle zákonných pravidel museli ke schvalování zákonu sejít nejdříve tento pátek. Ekonomika Spojených států ve druhém čtvrtletí rostla v celoročním přepočtu tempem 1,5%. Zpomalila tak z tempa 2,1% v prvním čtvrtletí. Uvedli to statistici amerického ministerstva obchodu. Údaje tak potvrdili první rychlý odhad z konce července. Irán a Omán dosáhli dohod ohledně svých podílů na Hormuzském průlivu a z nich plynoucích příjmů. Podle iránské agentury Tasnim to dnes uvedl mluvčí iránských revolučních gard. Dodal, že vyjednávání se zdržela, protože jim bránili Spojené státy. No a nizozemský pilot Formule 1 Max Verstappen se rozhodl přijmout nevšední sportovní výzvu. Čtyřnásobný mistr světa se na slavném okruhu Silverstoneu pokusí v netradičním závodě motokár porazit stovku soupeřů. Aby byla soutěž ještě napínavější, do závodu nazvaného Max vs. 100 vyrazí 16. září v dějišti britské Grand Prix z posledního místa na startovním roštu. Tak jsme zvědaví.
1: Mrkneme na počasí. Na Vysočině máme stále místy oblačno, třeba tady v Jihlavě. Jinde už ale mezi mraky svítí sluníčko a teploty se šplhají až k 26 stupňům, ty hlásí Třebíč. Zítra bude ještě o něco teplej, ale noci budou chladné. Dnes to spadne na 14 až 11.
9: Hit Rádio Vysočina.
0: A my vás zveme do multiky na Sinestar, tam je totiž krásně za každého počasí. A máme pro vás tři lupeny právě do multiky na Sinestar za uhádnutí jedné filmové ukázky, o kterou se dneska postarala Market, tady její úžasný dubbing. Na vás je říct, z jakého filmu to bylo. No tak už za chvilku ten správný signál.

0: Je to tady od tři lupeny do multiky na Cinestar. V dnešním Vyjáku hrajeme připravená filmová ukázka, kterou předabovala tady Market a ona se tak jako šibalsky usmívá. Na drátě Vlasta. Vlasto, zdravíme tě, ahoj.
1: Zdravím všechny, ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Hele, tak Market před vstupem do toho éteru říkala, ty jo, nějaký odvážnej, volá Vlasta, no podívejme se. Já bych ještě doplnil, tak mladý a už tak odvážnej.
2: Vlasto, jsi odvážnej, viď, teda.
1: Jo, jo.
0: No tak jo, hele, tak má 12 sekund ta filmová ukázka, pojďme na to a pak si řekneme, z jakého filmu to bylo a pak jsou tvoje tři lupeny. Takhle to proběhne, Vlasto, souhlasíš?
1: Souhlasím.
0: Tak jo, tak jdeme na to, tady to je.
3: Až se setmí mocným fukem sfoukneme všechna světla a v nastané temnotě Cyril vypukne rudolfínská doba. Chápeš teď, lásku? Mluv, co cítíš? Rum.
0: Tak, Vlasto.
1: Vedle jak ta jedle.
0: Já, protože vlastně taky skoro typuju, tak já bych řekl třeba Shakespeare. Nevím.
2: No, oni tam občas básněj, no.
0: Nevím. Teda takhle, já už to tady vidím, už to tady na mě svítí, jo. Ale že by se to řadilo mezi ty jednodušší, to se říct nedá. Ale na tobě je tedy přesný a správný název filmu. Vlasto, pojď.
1: Vůbec nevím.
0: Vůbec
1: je to
0: ne.
1: Českýho.
0: No. Je to napětý?
2: Já ani nedu tam.
0: No, ale z Vlasty to vyleze, já to cítím.
2: No co vyleze, ale z Vlasty.
0: Vlasto, pojď.
1: Asi ne.
0: Nic. Už to tady pípá.
1: Nic.
0: Yeah.
2: Bylo to těžký.
0: Ne, ale vždycky říkám, fajn je něco aspoň vystřelit, aby něco vylezlo. No nic, tak Market, pojď říct, z jakého filmu to bylo.
2: Tam byla taková maličká jako nápověda. Rudolfínská noc. Rudolf.
0: Jo.
2: Rudolf třetí, tuším to byl, který to tam říkal.
0: Já jsem tam slyšel rum.
2: No to bylo a na konci to byla odpověď té dámy, kterou takhle oblboval. On chtěl vědět, jestli ta žena cítí lásku a ona cítila rum. A byl to, prosím, pěkně císařův pekař a pekařův císař.
0: No co, Vlasto, děkujeme za hru. Dneska ale vůbec jako nemusíš být zklamaný, protože troufám si říct, že opravdu jako těžká záludná, ještě takhle předabovaná ukázka. Díky moc, zdravíme tě.
2: Měj
0: se krásně a třeba příště, ahoj.
2: Díky, díky.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Dneska to neklaplo. Zítra o 4 lupeny do multiky na Cinestar. Zítra už nedabuje Market. Zítra bude hudební filmová ukázka z velice známého filmu. Tak opět to bude na vás po 16. hodině. Mějte telefony při ruce.
4: Piják, Hit Rádia Vysočina.

0: Jason Boone na Hit Rádiu Vysočina. No tak přípravné zápasy na vlastně druhou nejvyšší hokejovou soutěž tady u nás jsou v plném proudu. Hrálo se včera a teď se tady musím najít, ano, protože si to nepamatuju. Jak to dopadlo?
1: Prosím tě, Skalica Třebíč, tak tam je výhra. Horáci vyhráli, hele, 4-2, krásný. Pěkně. A prosím tě, radost je i v Jihlavě. Dukla totiž rozstřílela Pardubky 5-1.
0: A to je pěkný, to je moc pěkný.
1: Takhle kdyby to vypadalo i na těch ostrých zápasech, tak by to takhle šlo, takhle by se nám to líbilo.
0: Budeme samozřejmě fandit i ve ostrých. Za chvilku Taylor Swift a nebo Imagine Dragons a hezkou středu.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
6: Hustákovycesty.cz.
7: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
11: To jakoby dojímá.
10: A hvězdná porota.
12: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
10: Superstar. Od 2. září na Nově.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
16: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
7: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Swift na Hit Rádiu Vysočina. Schválně, kolik vzpomínek si myslíte z tohohle léta si přenesete do zimy?
1: Ty jo, já doufám, že ještě nějaké vzpomínky teda ale nabereme.
0: Ale je dobrý se předzásobit, tak já doufám, že jste se už jako stihli předzásobit. Já si troufám říct, že už těch vzpomínek na tu zimu v těch skleničkách jako nějaký zavařený už mám. Metaforicky řečeno.
1: Ale taky tě ještě čeká spoustu hezkých věcí, viď?
0: No to taky samozřejmě, to já se neloučím tady, jako to jsem nechtěl říct,
1: tak
0: ne?
1: Tak co tím chtěl básník říct? Ne,
0: já jsem tím chtěl říct, že prostě musíme to léto ždímat, dokud to jde.
1: Souhlas.
0: A my ho ždímeme a ještě víc ho máčkneme v rámci naší poslední summer party na Hit Rádiu Vysočina, která startuje už v pátek úderem 15. hodiny až do nedělní 18. jen a pouze v rytmu těch největších letních hitů za posledních 30 let.
1: Takže to tady s Mildou od 15 hodin pořádně rozjedete, uděláte pořádnou party všem posluchačům na Vysočině. Super!
0: Ne, jako bude to velký, bude to velký. A jak velký to bude, dáme si takovou ochutnávku, máme tady jeden super letní song, je tady Baker Matt. Nádherná letní záležitost. Tak hoďte drink do ruky, jdeme na to.

0: Hostile na Hitrádiu Vysočina ve 4:45 přejeme hezkou středu. Tipů, kam vyrazit, není opravdu nikdy dost, stále je co objevovat, stále je se kam vracet, protože jsou místa, které se ti prostě vrýjí pod kůži, taková srdeční záležitost. A já si troufám říct, že pro mě je to místo právě Muzeum autíček na zámku v Přísedce u Jihlavy. Tam je to tak krásný, já se tam vždycky tak rád vracím. Prostě mají super kavárničku, dám si kafíčko, ideálně si ho vynesu ven, tam mají nádhernou, řeknu, jako louku pod tím zámkem a kochám se do toho údolí. A když je jako krásný, jako počasí, tyjo, nejlepší.
1: Hele, my to máme vlastně za barákem, protože Brtnice je jenom kousíček. A tady, jak jsi zmínil, tam je opravdu krásný výhled. Je to tam super i pro ty děti, které vlastně někdo z nás má. Kdo je nemá, může se je klidně půjčit, nebo tam může vyjet sám třeba. Ale jsou tam i koloběžky, které si tam můžete pro děti půjčit. Jsou tam i nějaké venkovní hry, které si tam můžete zahrát a užít si tam spoustu zábavy a pohodičky. A kdybyste nevěděli, kdy tam máte, můžete vyrazit, tak kromě pondělí ve všední dny od 10 do 18 hodin a o víkendech od 9 do 19 hodin.
0: Letos mimochodem slaví 50 let igráčka, přímo v přízemí muzea najdete speciální výstavbu těchto legendárních panáčků, s kterými jsme si všichni hráli, na to si pamatujeme. Takže ano, je tam toho víc
1: a
0: než dost.
1: A i pátrací hra tam je. No prostě zábava, si myslím, na celý den.
0: Mrkněte na muzeumautíček.cz a za chvilku Leony nebo Lost Frequencies.
2: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hitrádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
6: Teď to nejde.
5: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
6: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
5: Víš co? Já si to zařídím sama.
7: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
5: Potřebuji rekonstrukci bytu.
6: Komu zase voláš?
5: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
7: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
8: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
9: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
3: Ano, v nemocnici v Třebíči.
2: A co tě přesvědčilo?
3: Je to moderní nemocnice. Zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
2: A nějaký další benefit?
3: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 000.
2: Tak to zní jako skvělý začátek.
3: Je to tak.

0: www.tr.cz.
1: Nemocnice Třebíč. Tady to dává smysl.
0: Hit Radio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Leony na Hitrádiu Vysočina za 7 minut, přesně 17 hodin, blíží se další aktuální zprávy, taky mrkneme na silnice. Ano, zjistíme, jak to jezdí nebo nejezdí na silnicích po Vysočině, no a do té doby další hity Damiano David, anebo právě teď Coldplay a Beyoncé.

0: David na Hit Rádiu Vysočina před 17. hodinou. Za chvilku zprávy a teď pohled na silnice.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině. Doprava se nám sklidnila, nikde nemáme aktuálně hlášené žádné nehody, to je dobrá zpráva. Co tady ale máme, je zdržení na trase Havlíčkův Brod Habry, kde je kvůli pracím omezení, a kratší zdržení je taky stále u Moravských Budějovic. I tam se maká. Tak hlavně dobře dojeďte a klidně volejte, pište, kdyby cokoliv. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
1: Je 17 hodin a na řadě jsou další krátké zprávy s Klárou Zemanovou. Hezké odpoledne. Do velké části Evropy míří v následujících dnech silné bouřky. Ty mohou přinést prudký vítr, kroupy i přívalové srážky. Výjimečně hrozí také tornáda a nebezpečné počasí může v pátek a v noci na sobotu dorazit i do Česka. Podle meteorologů se ještě bude upřesňovat, které oblasti zasáhnou bouřky nejsilněji. Slovensko řešilo vícero případů možného ohrožení. Řekl to ministr obrany poté, co policie v úterý oznámila překažení útoku na výrobce dronů na Slovensku a obvinění tří cizinců. Na této akci bezpečnostních složek se podílelo také vojenské zpravodajství. Podle informací stojí za plánovaným žhářským útokem údajně dva Litevci a jeden Ukrajinec. Ničivé povodně na hranici Nepálu a Tibetu si podle nové bilance vyžádaly nejméně 95 obětí. Uvedla to agentura Reuters s odkazem na místní policii. Nepálská správa cestovního ruchu eviduje 384 pohřešovaných cestovatelů, z toho 291 cizinců. Mezi nimi podle českých úřadů nejsou žádní Češi. Jen dodám, že záchranné práce stále pokračují. No a princ Harry a Meghan Marklová se po 6 letech vrátili zpět do Británie. Informovala o tom britská média, včetně stanice BBC. Letadlo s vévodou a vévodkyní ze Sussexu, kteří už nejsou pracujícími členy královské rodiny, přistálo na mezinárodním letišti v Birminghamu kolem poledne. Podle stanice CNN přiletěli do Británie zřejmě soukromým letadlem. Kláře, děkujeme za zprávy, jdeme na počasí a kde bylo dnes na Vysočině nejtepleji? To už je taková možná tradiční záležitost. Nejvyšší teploty hlásí Třebíč 28,3 stupně. Nejchladněji bylo naopak v Bystřici nad Pernštejnem lehce přes 20. Zítra to půjde zase o něco nahoru a v pátek už tropy naměřit můžeme až 32, ale s tím dorazí taky bouřky a déšť, ale zítra si ještě užijeme sluníčka.
5: Hit Radio Vysočina.
0: Hezké, to je pozitivní a market míří středečnímu podvečeru.
1: Je to tak a bylo mi tady zase s vámi moc fajn a ještě zítra se na vás zase těším.
0: Ano, taky se těšíme, tak hezký den ti přejeme, ahoj.
1: Děkuju.
0: No a my pokračujeme dál samozřejmě i po 17. hodině s dalšími hity Martin Garrix anebo právě teď Kamrat. Tak užívejte stále toho středečního odpoledne.

na Hit Rádiu Vysočina No Sleep, no a už tuto sobotu to přijde. V sobotu 29. srpna v 10.00 se otevře po dlouhé rekonstrukci Hrad Kámen na Pelhřimovsku. Ano, Hrad Kámen otevírá své brány. Vstup je zdarma a je to hrad samozřejmě, který voní benzínem. Ta stálá výstava historických motocyklů se taky opětovně otevře. Po rozsáhlé obnově se jeden z těchto nejkrásnějších hradů může pyšnit i novými expozicemi. Zpřístupněné budou i nové interiéry, dětské herny, romantický park a tak dále. Já mám Hrad Kámen jako svůj skoro domov, bych řekl, tak tam zdravím ze zahrady, se jim jako kochám tím výhledem a o čem se možná málo mluví, takže jsou tam i jako skvělí, řekněme, zaměstnanci, personál, holky šikovní, nejenom holky, ale i kluci, prostě tam tím žijí a vždycky, to je tam parádní zážitek, já už jsem tam byl několikrát a musím se tam za nima zastavit prostě i právě v rámci této otvíračky. Takže sobota, tu si napište tučně do svého diáře, do telefonu 29.8. Hrad Kámen znovu ožije. A my posíláme k hradu další hity, tady už je Pink.

0: den, touha a pláč na Hit Rádiu Vysočina. Máte podovolené? Možná ano, a řekněme si upřímně, je to trochu náročné se zase dostat do toho pracovního tempa, to je jasná věc. Ale zajímavé je, že podle posledního průzkumu dovolenou v Česku ještě na podzim další jako plánuje 71% Čechů, meziročně tedy více. Je to takový jako návod, že bychom měli téhle statistice jít ještě víc naproti, takže pokud máte podovolené, ideální je hned naplánovat prostě další a tak se jako smířit s tím pracovním tempem, který je teď v tom průběhu, ale podzim ten je prakticky už za rohem. Je to sice smutná záležitost, ale je to tak. No takže naplánovat si nějakou hezkou podzimní dovolenou, to by jaky nebylo od věci. My posíláme další hity za chvilku Jennifer Lopez, Pitbull, anebo taky Alex Warren.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
6: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.vesternové-městečko.cz.
9: Březová!
10: Kdy je učitel za hvězdu?
11: Když vezme děti na Březovou!
9: Březová!
10: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
11: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
9: Březová!
10: Resort Březová.cz.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz.
15: Platit víc za každý litr, když můžete naopak ušetřit? Sleep motorem B10 Hybrid ujedete po městě téměř 90 km na elektřinu, ale v hybridním režimu až 900. Využijte výkupní bonus a získejte moderní SUV jen za 650 tisíc korun.
16: Otestujte ho u Autodobrovolný, Jihlava, Velké Meziříčí a Znojmo, nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

na Hit Rádiu Vysočina, krátce před 17:30 přejeme pohodovou středu a možná ještě o kus pohodovější bude dnešní 18. hodinou, protože to opět otevřeme Hit Rádio Klasik a ty největší pecky a legendy 80., 90. a milénia. A už tady na to koukám a bude třeba Dido nebo další hity Alize, Sting a Masterboy, no mohli bychom takhle pokračovat ve velkým. A bude třeba i tahle kočka, a to je Shakira a to už je taky jeden z velkých letních i hitů. Tak po 18. hodině Hit Radio Classic, těšíme se. Lucky you were

Republic na Hitrádiu Vysočina. Dneska středa 26. srpen v kalendáři a svátek má Luděk a Lučka. Tak přejeme všem jen to nejlepší, pokud vám ještě nikdo nepopřál, tak se to snažíme dohnat. A za chvilku další hity Alvaro Soler, nebo Sam Felt a Jonas Blue.

0: od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. PlotyDobrý.cz.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
2: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet. Asi jsi jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
4: Hustákovycesty.cz.
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
6: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
7: Zapomněli jste na narozeniny babičky, manželky nebo kolegy?
8: Nemáte to správné občerstvení na oslavu vlastních narozenin?
9: Objednejte si lahůdky z Lahůdky Veselo v Jihlavě.
7: Dopřejte si luxusní chlebíčky, domácí pomazánky a paštiky a výborné saláty.
8: Přibalte nakládané sýry, okurky nebo si rovnou objednejte dárkový koš.
9: Lahůdky Veselo. Konečně poctivé lahůdky v Jihlavě. Tak jako kdysi.
7: Lahůdky Veselo, Husova 44, Jihlava.
10: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M&L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
11: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
12: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
13: Hit Radio Vysočina.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis na Vysočině a s komplikacemi počítejte na Pelhřimovsku v Pacově v Hronově ulici mezi křižovatkami ulic Václava Plačka a Antonína Sovy probíhají stavební práce, tak tam počítejte s omezením. Šťastnou cestu a případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Tento týden zve Třebíč na magickou atmosféru. V pátek a v sobotu totiž můžete navštívit městskou věž. Noční prohlídky začínají v 18 hodin a jak nám řekla mluvčí radnice Iriny Martakidisová, letos poprvé vás čeká nasvícený interiér zvonice.
4: Podrobnosti o akcích i předprodej vstupenek najdete na www.mkstřebic.cz. Tak neseďte doma a užijte si s námi Třebíč naplno.
3: A Třebíč naplno si můžete užít i v září, konkrétně 19., kdy se bude konat na Karlově náměstí tradiční bramborobraní.
4: Čeká vás přehlídka folklorních souborů, skvělá atmosféra a spousta bramborových specialit. A zářijový program vyvrcholí v pátek 26. září na Dni města. Na Karlově náměstí vás čeká rodinný festival se vstupem zdarma. O hudební vrcholy se postará Olga Lounová a večerní hitmaker Michal David.
3: Na říjen je pak připravené dýňobraní a třebíčský jarmark. Vše se bude konat na Karlově náměstí. Konec měsíce uzavře třebíčský maraton. Trasa vede kolem památek, jako je Bazilika svatého Prokopa, která je na seznamu UNESCO. A motem je Život je maraton. Na listopad jsou naplánované svatomartinské slavnosti. Světlo pro 17. listopad a 29. bude zahájený advent. To už ale předbíháme. Máme totiž ještě léto.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sporná novela upravující sestavování veřejných rozpočtů platí. Sněmovna přehlasovala koaliční většinou veto prezidenta. Kabinet bude moci mimo jiné překročit schválené výdaje, a to při horší bezpečnostní situaci. Opozice se obává většího utrácení a růstu dluhu, obrátí se na ústavní soud. K vážné nehodě došlo dnes odpoledne u Doubravníku na Brněnsku. Auto s pěti dětmi vyjelo do protisměru a narazilo do stromu. Jedno z dětí na místě zemřelo. Zranění dalších dvou dětí jsou těžká. Řidič měl pozitivní zkoušku na alkohol. Policie okolnosti nehody dál vyšetřuje. Prince Harry a jeho manželka dnes poledne přiletěli do Británie, kam se vrací po 6 letech strávených ve Spojených státech. Oba nejsou pracujícími členy královské rodiny. O důvodech, proč se Harry a Meghan vrací do Británie, se stále spekuluje. Na podzimní dovolené chceme trávit v průměru týden a utratit 8000 korun. V porovnání s loňskem preferujeme tuzemské pobyty. Podle Terezy Hofmanové z agentury Czech Tourism to ukázal aktuální průzkum.
6: 7 z 10 Čechů chce na podzim strávit dovolenou v tuzemsku, to je o 20% bodů více než před rokem a jen o 6 bodů méně než v létě. Podzim se tak stává plnohodnotou součástí cestovatelského roku. Lidé oceňují, že mohou vyrazit i na kratší dobu, bez složitého plánování a přitom spojit přírodu, památky, wellness nebo lázně.
5: Podíl těch, kteří chtějí podzimní dovolenou trávit v zahraničí, se meziročně snížil na zhruba 30%.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: V průběhu noci většinou oblačno, polojasno, kránu mlhy, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, v údolích pak chladněji. Zítra většinou polojasná obloha, na večer přibývání mraků, ale tepleji, 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20. Postupně se rozfouká mírný vítr od východu.
7: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině. Jak se máte? Co? Jakou máte středu? S vámi už Kateřina Pechová. Já doufám, že se máte hezky a že ať už jste doma nebo na cestě do práce třeba, takže máte koutky pěkně nahoru. No a o náladu se vám budu samozřejmě starat. Ideálně o tu nejlepší, jo. To nejlepší z 80., 90. a milénia je tady. Ugly Kid Joe právě teď.

Dead or Alive, posloucháte Hit Radio, krásný večer přeju. No, prosím vás, dneska začneme u věci, u který nikdo z nás se nechce dostat na nulu. A u toho to zároveň potřebovat. Dneska je totiž den toaletního papíru. A pojďme si jednou provždy rozseknout tu zásadní otázku, tu věc, co nás všechny rozděluje. Která strana je ta správná? Prosím vás, odpověď najdeme dokonce v patentu z roku 1891, protože podle toho původního patentu, a to, čeho jiného se budeme držet, že jo, Seth Wheeler to tehdy nechal patentovat tím, že má být konec papíru jasně nahoře. To znamená od zdi, jo? Prosím vás, ještě jednou, pro místa vzadu má být od zdi, ano? Takže pokud to máte naopak, celou dobu porušujete zákon designu. Opatrně na to. Mimochodem, průměrně ho ročně spotřebuje každý člověk asi 100 ruliček, takže 12 kilo. 12 kilo toaleťáku, to je dost, to je dost. Co je taky zajímavý, tak dřív byl toaletní papír tak drsný, že potom byly dokonce reklamy, kde se firmy chlubily, že mají toaleťák bez třísek. Příjemné, když na to pomyslíte, že? No a dneska řešíme, kolik má vrstev, jak bude vonět a jestli na něm budou smajlíci. Tak příjemné posezení případně a tohle je Dido.

0: Fajn, posloucháte Hit Radio, přeju vám všem krásný večer. 18:18, rychle si něco přejte. Jo, stihli jste? Dobrý. Já se to snažím hlídat. Mimochodem, kdybyste chtěli i na setiny, tak teď to vyšlo, teda na sekundy, tak teď to vyšlo 18:18:18. To se musí splnit, tohle přání, kdyby ne, tak je to moje vina, nevím jak, ale to nevadí. Dámy a pánové, konečně dobré zprávy. Ano, aspoň jedna. Mám jednu fakt skvělou zprávu, minimálně pro milovníky lesa a taky dobrot z lesa. Už za chvilku se na to podíváme, kam vyrazit, kde už to konečně poroste. Tomu další hity, to nejlepší z 80. 90. a milénia, Bananarama, taky Sting nebo A1.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
2: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
4: Hustákovycesty.cz.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
7: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
8: Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám. No a tak nějak to u nás vypadá. Jsme rodinné kamenictví Dvořák z Telče. A v Jihlavě na Pelhřimovské ulici pod Čerpačkou otevíráme naši novou pobočku Kamenictví Dvořák. Takže pokud potřebujete kuchyňskou desku, schody, parapety, dlažby a další fajn věci z kamene, tak u nás v Kamenictví Dvořák jste správně. Kamenictví Dvořák.cz. Šutr sem, šutr tam, všude, kam se podívám.
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firma na zážitky
10: CZ.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ano, milí houbaři, huf, konečně. No, léto nám moc nepřálo, jo, protože sezóna houbařská je oficiálně od července do října. No, tak teď s tím suchem to úplně nešlo, že jo. To, což je bude, to ví každý zkušený houbař, já jich mám v rodině spoustu, takže to samozřejmě vím. Každopádně ano, teď už nám začíná sezóna, je to dobrý. Ještě bude pršet, takže by to mělo ještě přirůst, tak říkajíc, ale už teď můžete na houby opravdu vyrazit. Mimochodem skvělý tip, Český hydrometeorologický ústav má dokonce mapu. Jo. A každý den tam aktualizuje data o pravděpodobnosti růstu hub na území republiky. Mrkněte chmi.cz, tam to najdete. To je jako skvělá věc, ať nejedete úplně naslepo, že jo. Ale bacha, jo, jestli máte takový ty svoje místečka, běžte se tam raději podívat co nejdřív, ať vám to nikdo nevyzbírá. Jo, tak jo, teď už Master Boy.

0: Baker, to je Dion Warwick, posloucháte Hit Radio. No a i dneska večer spolu cestujeme časem a prostorem pomocí těch nejlepších hitů z 80., 90. a taky milénia. A i za chvilku, jo, jenom si poslechněte, třeba Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home, legendární. Dáme si taky tango společně s Ingrid, no a taky tuhle enormní romantiku. Ano, Erik Carmen už za malou chvilku do vašich uší, tak buďte s námi.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1 KK v Praze za 7 850 000 korun. Byt 1 KK v Benešově nad Ploučnicí za 1 170 000. Pozemek k bydlení ve Strenicích na Mladoboleslavsku za 5 700 000. Pozemek k bydlení v Ronově nad Doubravou za 1 950 000. A byt 1 KK v Hradci Králové za 3 990 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovaru. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin.

0: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
1: Březová. Kdy je učitel za hvězdu?
2: Když vezme děti na Březovou. Březová.
1: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
2: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou. Březová.
1: Resort Březová.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Krásný večer, 7 hodina, dáváme se společně to nejlepší z 80. 90. milénia a nudit se rozhodně nebudete. Právě teď Ricky Martin a Meža Private Emotions.

6. Éteru Hit Rádia, krásný večer. Na dneska je krásný celý den. Víte proč? Protože je Mezinárodní den psů. A jen málo kdo na světě nemá rád psy. Psi jsou totiž fantastický. Mimochodem na Instagramu Hit Rádia zjistíte, jaký pes jste podle narození, podle měsíce narození. Schválně mrkněte se, jaký pes byste byli. Dobrý je, že jsou všichni roztomilí. No a prosím vás, pokud máte doma psa, tak na něj nezapomeňte. Dneska by měl rozhodně dostat do brůdku až dvakrát, až možná třikrát navíc. Jo? Dneska jo. Dneska psi slavěj, tak to prosím vás oslavte s nima. K tomu další hity Baby Bird a You're Gorgeous.

0: Feels like I'm in love.
1: To je Kelly Mary, posloucháte Hit Radio.
0: Je středa večer, doufám, že si ji užíváte a co víc, že vám to taky utíká, protože, hele, za chvilku víkend, jo, neskutečná rychlost tenhle týden, tak možná je to tím samozřejmě, že bude začínat škola, to je to vždycky takový děsivě rychlý, tak hlavně si to užít, jo, s těmi nejlepšími hity by to mělo projít. Jedna dobrá rada od Erotic, k tomu Elaine Page nebo Martin Kučajn už za chvilku.
2: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
3: Teď to nejde.
2: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
3: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
2: Víš co? Já si to zařídím sama.
4: Doležal, firma Dolmon, dobrý den, jak vám mohu pomoci?
2: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
2: Do Dolmonu, ty nám dají ten byt dokupy.
4: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně, voláte Dolmon, dolmon.cz.
5: Těšíš se na víkend?
6: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
5: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
6: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet. A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
5: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
7: Hustákovycesty.cz.
8: Už se to blíží.
9: Už se to blíží.
8: Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
9: Boží atmosféra.
8: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
10: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhujce NC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

éteru Hitrádia a prosím vás, dneska opatrně, jo. Dneska je totiž údajně nejméně romantický den v roce. Dokonce opravdu jsou na to statistiky a ty ukazují, že právě dneska se lidi nejvíc hádají, rozcházejí a dokonce rozvádí. Tak pokud dneska máte takový pnutí nějaký, jo, tak prosím vás opatrně. Jo, doma zbytečně nic neprovokovat, klidně běžte dneska každý večer někam sám. Jo, zbytečně prostě nepokoušet štěstí, pač statistika sice nuda je, to víme, ale má cenné údaje, že jo. Tak prosím vás opatrně, jo, a pokud se náhodou doma potkáte, opatrně kolem sebe našlapujte, pošlete tam nějaký lehký kompliment, puste si nějaký song a radši jděte spát. K tomu jsou tady Oasis.

0: Jeden samuraj do uší, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, mimochodem, taky už kolem vás někdo říká, že je tu podzim? Tak mu to zakažte, ať to není pravda, jo? Teď sice lehký ochlazení, ale to je dobře. To je, abychom se prostě nadechli, aby nám chvilku bylo příjemně. Ale jinak léto pokračuje, pak přijde navíc babí léto, pak babí léto dvě, možná i trojka, to se nám taky stává. Takže nenechte se tím vystresovat, jo? Stále je tu léto a stále jsou tu ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Za chvilku už David Guetta, taky Petr Hapka nebo Alphavel, tak buďte s námi.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
2: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
4: Hustákovycesty.cz.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet.

0: Žik. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M&L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
3: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
4: Ano, v nemocnici v Třebíči.
3: A co tě přesvědčilo?
4: Je to moderní nemocnice, zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
3: A nějaký další benefit?
4: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 tisíc.
3: Tak to zní jako skvělý začátek.
4: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
3: Nemocnice Třebíč, tady to dává smysl.
5: Poslední táborák léta?
6: To jo, ale

0: novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Plotydobrý.cz.
1: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
2: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
5: tisku.cz. Náplně hned.
6: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Chceš slušně placenou stabilní práci? Zdar přijímá řidiče. Zařídíme řidičák i vše ostatní. Více na zdar.cz.
7: Krásný večer, 8:00 s vámi Kateřina Pechová a dál to nejlepší z 80., 90. a milénia.
8: No a tohle už jsou Red Hot Chili Peppers a Scar Tissue. Jdeme na to.

Tohle už je taky klasika. Olivia Newton-John a Physical v éteru Hit Rádia. A fyzické to bude i dál, i když trochu jinak. Prosím vás, v Pekingu teď probíhá už druhý ročník olympijských her humanoidních robotů. To znamená, že nezávodí lidi, že jo, ale tady ty roboti. Dneska to končí celý. A takhle, chtěla bych říct, že zatím v pohodě. Zatím jsme jako v klidu, jo. Protože ve většině těch disciplín je to dost vlastně smutný, páč jako lítají jiskry, některý ty účastníci se málem rozpadly, některý museli odnést na nosítkách. Pravdou ale je, že v některých disciplínách už se povedly i jako zázraky nebo respektive úspěchy. Jedním z nich je pokoření rychlostního rekordu slavného jamajského sportovce Usaina Bolta v běhu na 100 metrů, což je hustý. Na druhou stranu roboty nebolí nohy, jo? Tam prostě pojďme spolu nesoupeřit. Pojďme si říct, že oni mají svoje a my máme svoje. Já si myslím, že takhle to bude jedině fér. Jo, nenechme se rozhodit Jay-Z a Beyoncé k tomu a pohoda. You ready, B? Let's go get 'em.

Boys Blue do uší zítra a hezký večer. Krásnou středu, poslední srpnovou, to je strašný, co? No nic, nedá se nic dělat, jo? Nebudem se stresovat, nezapomeňte, že už tenhle víkend nás čeká poslední letošní summer party. Toho se budeme držet, na to se budeme upínat. Ok? No a samozřejmě pokračují ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. A za chvilku třeba tenhle poklad. Robin Gibb, Juliet, k tomu Bára Basiková nebo Enrique Iglesias.

Nothing Love, to je Enrique Iglesias v éteru Hitrádia. Přeju krásný večer a pozor, blíží se nám další nádherná podívaná na oblohu, jo. Blíží se totiž zatmění měsíce. Tam je to o poznání snazší než u toho slunce, jo, pač nemusíte mít speciální nástroj, abyste to mohli pozorovat. Bude to v pátek brzy ráno. Jo, dá se to i bez dalekohledu, údajně je teda lepší samozřejmě jako vždycky mít ten dalekohled k ruce, ale jinak to jde i bez toho. Zatmění měsíce, to se stane jenom 4x do roka, pokud vůbec, jo. Takže pokud nebude oblačnost, tak doporučuju v pátek přivstat a pokochat se další podívanou na té naší obloze. No tak což jo, než půjdete v pátek do práce, tak aspoň uvidíte něco hezkýho. K tomu do uší Alanis Morissette a Thank You.

0: Dív, éteru Hit Rádia, krásný večer. Za chvilku 9, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Přeju hezký zbytek toho středečního večera. Díky, že jste si nás vybrali jako svoje parťáky. Spolu se slyšíme opět zítra ve 12 u srdcovek. Moc se na to těším. Dávejte na sebe do té doby pozor, jo? No a za chvilku do uší třeba tohle. Journey a jejich motivace v podobě Don't Stop Believin', k tomu Monkey Business nebo Wakefield. Tak buďte s námi a ahoj.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Čistě elektrický hatchback Leap Motor B05 u Autodobrovolný.
3: 218 koní, dojezd přes 480 km a super rychlé nabití za pouhých 17 minut. A to nejlepší nakonec.
2: Tento špičkově vybavený elektromobil může být váš za bezkonkurenční cenu již od 620 tisíc korun. Zarezervujte si testovací jízdu ještě dnes. Nový Leap Motor B05 na vás čeká u Autodobrovolný nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Vysočina.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: ta trička rata ta da da da rata potisk potisk trička potisk trička bela bel CZ.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.